Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Václav Vlasák, baskytarista skupiny Limetal?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Klasický rock. Klasický rock. Radio Beat. Come here, baby.

Andy! In conference! Merry Christmas!

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Václav Vlasák, baskytarista skupiny Limetal?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

jest, nad zato stále jedem, stále jedem, a jsme oku stál, jedeme, co bude zítra, jordo to ví. Snad budeš mít rád, a nebo budeš se.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno a speciálně Ivánkovi, který se hned ozval, že zaregistroval, že ho za nohu z postele tahám i s tuplákem kapely Beatles. Za 4 minuty bude 6 a u Naháče, tedy u známého to motorestu, ale směrem z Prahy na Brno, se teď zaseknete. Ta kolona z 29. kilometru je pro 30.5., kde se po nehodě dvou tyráků ve stoupání jezdí jenom levým pruhem. Jeden pruh je teď taky určen pro jízdu po dálnici s Příbrami na Prahu u Jíloviště v místě stavby na 9. kilometru. Brzdí se na 10. D4 a ztratíte tam asi 5 minut. A na městském obchvatu Opavy na kruháku u Oby zasahují záchranáři u nehody dvou osobáků. Začíná středa, 14. říjen 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Počasí.
1: Dnes nejprve zataženo až oblačno a místy občas zaprší, během dopoledne od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vedení fotbalové asociace ČR hodnotí první sraz reprezentace pod španělským trenérem Deniou převážně pozitivně, přestože tým prohrál všechny 4 zápasy. Kladná je ale i prý zpětná vazba od hráčů. Fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v ligovém utkání v Hradci Králové vyloučen za faul na Tomáše Čvančaru. Uvedla to komise rozhodčích. Ukrajina poprvé zaútočila na ruské území vlastní balistickou raketou FP-7 s doletem až 300 kilometrů. Výrobce neupřesnil cíl ani podrobnosti útoku a pracuje na verzi s delším doletem. Zámek Štiřín u Velkých Popovic je stále bez majitele.
2: Do elektronické dražby se nepřihlásil nikdo. Po válce byl zabaven státem rodině Ringhoferu. Postupně byl využíván a rekonstruován na hotel ke konferenčním a reprezentativním účelům. O jeho osudu se přeli i vlády, když byl ve správě Ministerstva zahraničních věcí. Luboš Dvořák, Velké Popovice.
1: A nakonec, nové služební auto městské policie v Litvínově se stalo hitem internetu kvůli překlepu na polepu, kde místo městská policie stojí městská policie. Strážníci vůz zatím nezařadili do služby, protože kromě chybného nápisu má i další nedostatky. Dodavatel chybu uznal a slíbil opravu. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.
0: Classic rock.

Dobré ráno, středeční s datem 14. října 2026 jsme odšpuntovali na beatu s kapelou Bon Jovi. Pokračovat budeme s Artem Garfunklem a taky s Paulem Simonem. Ten měl včera 85. svátek má dneska Agáta. Takže i pro Agátu.

Paul Simon měl včera 85. Dneska je 14. října a k dnešním rokovým oslavencům se dostaneme s kávou, tedy po 6:30 na Beatu. Teď budu hrát Led Zeppelin. Vidíte, zrovna dneska je to 32 let, co televize MTV v premiéře vysílala koncert Roberta Planta a Jimmyho Page nazvaný Unleaded It. Možná, že po tomhletom živáku taky dneska večer sáhnete, když si budete přát písničku pro náš pravidelný středeční čtyřhodinový festival na přání bez lupenu do kotle. Ještě předtím nás čekají třeba Uši rádia Beat od 7. večerní a k Petrovi Korálovi přijde Václav Vlasák. Basák kapely Limetal, který taky zásadní část své kariéry strávil v legendární kapele Citron. Jinak je to rocker, co vdechl život areálu na Staré Střelnici v Hranicích, kde zrovna dneska hrají filmovou muziku při svíčkách, konkrétně tam bude hrát smyčcové kvarteto. Na jaký koncert rockový se dneska můžete vypravit, si povíme po písni.

Dobré ráno a ještě lepší středeční večer třeba vám, co jste si včas pořídili lístky do městského paláce Tempel v Mladé Boleslavi, kde dneska hraje trio Ivana Hlase. V Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích zase bude koncert k nedožitým osmdesátinám Petra Nováka. Jeho nesmrtelné hity tam opráší třeba Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende a další. No a v Olomouci v Bounty Rock Café má dneska koncert někdejší zeď Karla Gotta a kytarista a zpěvák finských Stratovarius. V Olomouci dneska Timo Tolkki.

Tuhle tu písničku od Stratovarius vám dneska večer v olomouckém klubu Bounty naservíruje její autor Timo Tolky. A jak to bylo včera? Slávisti porazili Sabah 3-0, tedy v juniorské fotbalové lize mistrů v té hlavní, nejprestižnější evropské soutěži. Sešívaní zase pohořeli. V Baku prohráli 0-2 a čekání na výhru v Champions League se tak prodlužuje. Tak třeba to vyjde na 22. pokus ve třetím kole. Za týden Slávka hraje v Istanbulu proti Fenerbahče. S jistotou postupu do play-off včera v lize mistrů hokejové Pardubice doma otočili zápas se švédským Växjö. A pro osmifinále po včerejšku zůstávají volné už jenom dvě pozice. A o jednu z nich dneska zabojují i liberečtí Bílí tygři v Davosu, za které v soutěži září Pardubák Filip Zadina. Plzeňští Indiáni ti budou na jihu Finska hrát o neporazitelnost v základní skupině.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 6:30 mám 2 připomínky k dálnici s Příbrami na Prahu. Na 13. kilometru za Řitkou je v pravém pruhu osobák po srážce s divočákem. A větší problém a kolonu dělá stavba na 9. kilometru, kde se jezdí jenom jedním pruhem a kolona je z 12. kilometru. V součtu tam ztratíte 10 až 15 minut. Na dálnici z Prahy na Brno se za Chocerady na 30.5. kilometru řeší nehoda 2 tiráků. A v místě je volný taky jenom 1 pruh levý. A zpomalení začíná na 27. kilometru D1 před mostem přes Sázavu. A nehoda se zraněním je taky severně od Plzně na půl cesty mezi Plasy a Kralovicemi na 27. A ještě tam z jednoho z těch 2 účastníků dopravní nehody, z jednoho z těch 2 osobáků teče benzín. Tak opatrně. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve zataženo až oblačno a místy občas zaprší, během dopoledne od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český fotbalový záložník Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu do léta 2028. Londýnský klub na jaře sestoupil z Premier League, Souček ale zůstává a chce pomoci k okamžitému návratu mezi elitu. Lídr pražského STANu Hlaváček chce příští týden představit návrh koalice pro vedení hlavního města. Následně plánuje zahájit podrobnější jednání s vybranými partnery. Praha ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět nabídne bezplatné právní poradenství.
2: Studentská právní poradna bude fungovat v přízemí Škodova paláce v Jungmanově ulici v zimním semestru od 5. října do 16. prosince a v jarním semestru pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Honza Navrátil, Praha.
1: Dobrovolníci dál zachraňují škeble z břehů Slapské přehrady. Do vody už vrátili přes 95 tisíc mlžů, včetně vzácných velevrubů. Další tisíce ale zůstávají na březích kvůli nízké hladině. A nakonec Technické muzeum v Brně vystaví 20 motocyklů britské značky Douglas. Mezi nimi bude i stroj, který patřil malíři Kamilu Lhotákovi. Výstava se otevírá už dnes. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Rock.

kalendáři středa 14. října 2026, tak taky tam píšou, že dneska mají svátek Agáta s Hátou a narozeniny 680. má muzikant, který se narodil v Indii jako Harry Roger Webb. Jeho otec byl totiž manažerem cateringové firmy, která obsluhovala indické železnice, a když Harry mu bylo 8 roků, tak rodina, ve které byly ještě 3 dcery, se vrátila do Anglie. No a on si potom zvolil umělecké jméno, když byl titulován jako nástupce Little Richarda, a jako křestní si zvolil Cliff spojením Cliff Face, tedy jako skalní stěna. Tady je skála zase odkazem na rockovou muziku. Tak tímto jsem nenápadně naznačila, že dneska má narozeniny jediný interpret v historii britské hudby, který měl jedničku v britské hitparádě v každém z 5 po sobě jdoucích desetiletí, v 50., 60., 70., 80. i 90. letech, a britská královna mu jako první rockové hvězdě dala titul Sir. Ano, Sir Cliff Richard má dneska narozeniny. No a my se teď vrátíme k písničce, která je z roku 1958 a John Lennon ji označil za vůbec první opravdový britský rock'n'roll, který dokázal, že i Británie může mít své vlastní rockové hvězdy. Move it!

Sir Cliff Richard má dneska 86. narozeniny a 27. listopadu vyjde dvoudiskové album s názvem Only Number Ones. Tedy, jak už ten titulek napovídá, jde o samé jedničky, soubor Cliffových hitů, co stanuli na vrcholu hitparády, včetně těch, co nahráli ještě s kapelou Shadows, anebo z jejich předchůdci, ostatně Drifters, jsme slyšeli na beatu právě teď. A doposlouchali v 6.49.

Letošní rozpis NHL má dva dny výstižně nazvané jako ledové šílenství. Bude to v poslední den základní části a poprvé všech 32 celků soutěže bylo ve hře dneska v noci. Hrálo se tedy 16 duelů, do kterých zasáhlo 16 krajanů a zatím Češi dali 6 gólů. A třeba ještě přidají něco bostonský Pastrňák a Zacha. Zápas Bruins na ledě Los Angeles má teď po 2/3. No a Zacha jednou skóroval. Tak nejvíce dneska z Čechů zatím zářil Martin Nečas z Koloréda, který byl se 2 góly vyhlášen hlavní hvězdou porážky Faxova Dallasu. Jo, zastoupil tak hvězdného Kanaďana Mekára, který místo na zápas jel do porodnice, kde jeho žena přivedla na svět dvojčata. Z Čechů dneska skóroval i Tomáš Hertl a pomohl tak Vegasu k výhře v Nashvillu. V Anaheimu zase domácí Kačeři prohráli s Calgary a první gól zápasu dal po překonání gólmana Ducks Lukáše Dostála Adam Klapka. Za Philadelphii dneska zase čapal Daniel Vladař a bohužel inkasovaný trestný nájezd v 5. sérii závěrečného rozstřelu rozhodl o výhře hostujících Krakenů ze Seattlu. Adam Jiříček se prvním gólem v NHL dneska podílel na výhře St. Louis na ledě Otavy a Karel Vejmelka zase 22 zákroky pomohl Utahu k porážce Toronta. Vám snad z postele z beatu pomůžou status quo.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a na dálnici s Příbrami na Prahu se zaseknete za Mníškem na 18. kilometru. Na 13. za Řitkou je v pravém pruhu osobák po srážce s divočákem a pak zpomalení pokračuje na 9. kilometr, kde se v místě stavby u Jíloviště jezdí jenom jedním pruhem. D1 je mezi Mirošovicemi a Ostředkem v koloně obousměrně. Na Brno se řeší nehoda za Hvězdonicemi na 30. a 5. kilometru. Kolona je od nějakého 25. a na 25. se zpomaluje směrem na Prahu, protože je nějaký ťukanec na 23. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes by měly případné srážky od západu ustávat, odpoledne postupně místy i polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slávie prohráli i druhý zápas ligové fáze Ligy mistrů. V Azerbajdžánu prohráli se Sabah Baku 0-2. Hokejisté Pardubic porazili v Lize mistrů švédské Veche 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měli jistý postup do vyřazovací části. Poslanci podpořili mimořádnou daň pro rafinerie kvůli růstu jejich marží. Platit se bude letos a příští rok s tím, že má státu přinést 5,5 miliardy korun. RegioJet se za 2 měsíce chystá převzít rychlíkovou linku z Prahy do Brna a Jihlavy, kvůli zpoždění výroby ale nestihne nasadit všechny nové vlakové jednotky. Majitel Jančura proto připravuje i variantu provozu se staršími soupravami. Za nedodržení smlouvy ale hrozí dopravci pokuty. A nakonec v Česku by mohl během několika měsíců začít fungovat systém umělé inteligence e-soud, který bude soudcům připravovat podklady pro rozsudky. Prý by mohl ušetřit 230 tisíc hodin soudcovské práce ročně, má shrnovat dokumenty a připravovat argumentaci. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání s Iron Maiden.

0: vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Václav Vlasák, baskytarista skupiny Limeta?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.
5: Hle tvůj sám, jenž opil se tvou krví, teď do kůže se opírá.

Nabídku Vláďa Mišík s textem Josefa Kajnara s indiciemi do rokové detektivky dneska dorazí Vejvoďák a po 9. hodině se můžete utkat s ostatními o CDčko kapely Fleret Zafúkané. Třeba doma ještě tuhletu desku z roku 1995 nemáte. No a zítra nebo pozítří si potom CDčko můžete nechat podepsat v Pozlovicích. Fleret tam totiž budou hrát v hotelu Ogar. No a v rokové detektivce se taky bude dneska hrát i o knížku Kovbojové na moři, což je debutový titul českého mořeplavce, rybáře a cestovatele Petra Kose.

0: Tak vůbec nevím přesně, co se stalo, ale když Marie Bousková první set s Polkou Chvaliňskou vyhrála za půl hoďky 6-1, tak jsem to přestala sledovat. Aha, to je možná ten problém, že jsem přestala držet palce. No a Bousková pak další dvě sady s Levačkou, která to letos z kvalifikace překvapivě dotáhla až do finále French Open, tak s ní pak prohrála 2x1-6 a končí. Po Bouskové se pokusí být ve druhém kole turnaje v čínském Wuhanu úspěšnější Karolína Muchová, která právě rozehrála zápas proti Američance McNellyové. No a dneska ještě Nikolu Bartuňkovou čeká přemožitelka Sáry Bejlek z prvního kola, Italka Pauliniová. Taky budeme sledovat krajany na stolně tenisovém mistrovství Evropy. Ve slovinské Lublani rozehraje první kolo proti norskému kvalifikantovi Lubomír Jančařík a do dámského singlu vstoupí jediná z Češek, z českých pingpongistek, co prošly kvalifikací, hráčka Hodonína Karin Grofová. A v osmifinále čtyřhry pak budeme sledovat Štěpána Brhela po boku Chorvata Benka proti finskému páru. Se mnou tady do dvojice je Šimi, ten taky nese sportovní informace. Ještě s dovolením přeskočím k dopravě, protože máme čerstvou nehodu na rychlodráze z Liberce na Turnov. Tři auta v sobě, kousíček za sjezdem na Jablonec nad Nisou. Pozor na 32. kilometru.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Autokrosař Petr Nikodem získal evropský titul v kategorii Superbugy. Šampionem se stal díky vítězství v předposledním závodě ve Španělsku. Před závěrečným podnikem má náskok 630 bodů. Čeští plochodrážníci obsadili třetí místo na mistrovství Evropy dvojic v Polsku. Jan Kvěch a Václav Milík získali 20 bodů, domácí Polsko zvítězilo s 26 body před Lotyšskem. Softbalistky Eagles Praha vyhrály po 12 letech českou extraligu. Ve finálové sérii porazili obhájkyně titulu Jouders 3-1 na zápasy. Bronz získali Žraloci Ledenice. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé, pojďme se podívat na provoz, tak se nám protahuje ta kolona, co je na D1 z Prahy na Brno. Připomínám, že na Kocerady na 30,5 kilometru se ve stoupání srazila dvě nákladní auta. U toho jednoho je proražená nádrž a v místě je volný jenom levý pruh. Kolona začíná kousíček za Mirošovicemi na 23. kilometru. Na dálnici s Příbrami na Prahu u Jíloviště na 9. kilometru se jezdí u stavby jenom jedním pruhem. Fronta začíná za Mníškem i z toho důvodu, že na 13. kilometru stojí v pravém pruhu auto, co tam srazilo divoké prase. Bouračka tří aut překáží na rychlodráze 35 z Liberce na Turnov. Jo, u Hodkovic je bouračka a počítejte s tím, že se zaseknete už před sjezdem na Jablonec nad Nisou. A od Marka Střelovic taky přišla zpráva, není z dopravy. Píše, že v pondělí zemřel muzikant a textař Pavel Půta. Tak ať se mu prý dobře hraje a skládá v tom rokovým nebeským orchestru. My na něj zavzpomínáme po zprávách jednou hitovkou textem pro Katapult.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Klasik Rock. Rádio B. Počasí.
1: Dnes by měly případné srážky od západu ustávat, odpoledne postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České fotbalistky nepostoupily na mistrovství světa. V odvetě semifinále play-off kvalifikaci prohrály ve Skotsku 2-3 a po celkovém skóre 2-5 z baráže vypadly. Ozbrojená skupina Černí Rusové pronikla do Lotyšska, za hranice převedla 20 migrantů, poškodila infrastrukturu a ukradla bezpečnostní kamery. Mohla být napojena na běloruské a ruské tajné služby. Na pole u Hořovic na Berounsku navezli kamiony 180 tun nelegálního plastového odpadu z Itálie. Odpad se podařilo přemístit a bude vrácen. Středočeský kraj chce kvůli tomu měnit zákon, jak říká Marie Stáňová.
2: Kraj by dostal oprávnění nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
1: Americký prezident Trump potvrdil, že USA dále sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou a chtějí ukončit válku s Ruskem. Ukrajina už 2 dny neútočila na ruské rafinérie, Rusko ale pokračovalo v úderech. A nakonec WhatsApp pro Android připravuje novou záložku kontakty, která ukáže, kdo je právě online a připomene narozeniny. Kontakty půjde řadit podle aktivity nebo abecedy. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Je 7:45, posloucháte Rádio Beat, tohle byli Jetroutal, předtím Katapult s textem Pavla Půty, který zemřel předevčírem ve věku 78 let. 76 se dožil Dan McCafferty. Dneska je 14. října a dneska je to 80 roků, co se zpěvák kapely Nazaret narodil. Celoživotní přátelství s basákem Petem Enyu začalo při nástupu do první třídy. Byli spolu posazeni do lavice a Pete později vzpomínal, že malý Daník strávil většinu prvního dne ve škole pláčem a skuhráním, že chce maminku. Navzdory obtížnému začátku se s nich stali nerozluční nejlepší přátelé. Dan se taky skamarádil s českým akordeonistou a skladatelem Karlem Maříkem. A ten ho v roce 2011 požádal o svolení, aby mohl přepracovat hit Love Hurt, a pánové si pak muzikantsky i lidsky sedli a v roce 2019 komplet muziku pro McCaffertyho solovku Last Testament udělal právě Mařík. A na té desce se podíleli i členové kapely Doktor Viktor. A tady je ukázka z té spolupráce.

Dneska vzpomínáme na zpěváka Nazareth Dana McCafferta, který se narodil před rovnými 80 lety. To byla ukázka z jeho solové tvorby, na které se podíleli i našinci, hlavně Karel Mařík, ale taky kapela Doktor Viktor. A jejich první deska z jara 2016, tedy těsně předtím, než si v Praze v Letňanech zahráli před AC/DC, je v nabídce Půlnočních Alp na našem webu na stránce radiobeat.cz. Je tu taky třeba devítka Karvinské Dogy, deska, která vyšla na apríla roku 2015 a jmenuje se Detox. Mimochodem Doga vyráží na akustické turné, no a první hraní budou mít 29. v Otrokovicích a na spadnutí je taky 12. album, které se bude jmenovat Monster Truck. Můžeme taky v rámci Půlnočních Alp zavzpomínat na Michala Ambrože a jeho spojení s kapelou Divoký srdce. V nabídci je i Revolver kapely Dimitri, Miloš Dodo Doležal s deskou Despekt a nebo Roman Dragoun Slunci blíž.

Legendární Uriáši se řítí na Prahu a Ostravu a nesou prapor Rádia Beat Live. Dva koncerty. Dvě rozloučení s legendou a nespočet slavných melodií živě. Připravte se na ně. Užijte si je. Vyhrajte Lupen. To nejlepší od britské rockové legendy napěchované do dvou víkendových dní. Beat Live. Juraj a Hýb po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 16 zápasů, do kterých zasáhlo 16 našich krajanů, kteří vyprodukovali 6 branek. Hokejová NHL má za sebou první letošní ledové šílenství, tedy den, kdy hráli úplně všichni, a referát už do zpráv za 3 minuty chystá Šimi. Tak a jak nám to před 8. jede? Už u Jeřmanic na 29. kilometru začíná kolona k nehodě 3 aut na 32. kilometru na trase z Liberce na Turnov. Pokud už jste od Liberce před Prahou, tak pozor, na posledním kilometru se zpomaluje, protože na Novopatské na cestě na Letňany je za odbočkou na satelice nehoda a ona ta Novopatská je stejně na Kbelskou úplně zaplněná. Pořád se taky zpomaluje za Mníškem na dálnici s Příbrami na Prahu. Na 16. kilometru začíná kolona po kilometr 9. D4, kde se v místě stavby jezdí jenom jedním pruhem. A u Mirošovic na 21. kilometru se zase brzdí na dálnici z Prahy na Brno před nehodou, co je na 30.5. kilometru za Hvězdonicemi. Po srážce dvou tyráků je tam volný jenom jeden levý pruh. V koloně ze 7. kilometru je v ranní špičce plzeňská dálnice před Prahou i slánská D7 k letišti. A co příjezdy do Brna? Tak pojedeme první z Bratislavy a na D2 se zasekneme na 3. kilometru. Pokud jedete po Vídeňské 52, tak tady je fronta od Modřic. D1 od Vyškova je v koloně od 212. kilometru po Rohlenku. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes budou případné srážky, od západu ustávat, odpoledne postupně místy i polojasno, teploty 13 až 18. Zítra polojasno až jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí, během dne bude přechodně až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový maraton NHL přinesl výrazné výkony našich borců. Nečas pomohl dvěma góly Colorado k výhře 3-2 nad Dallasem. Jiříček vstřelil svůj první gól v NHL při vítězství St. Louis 7-2 nad Ottawou. Prosadil se také Hertl, který skoroval za Vegas, a Klapka otevřel skóre v dresu Calgary proti Anaheimu. Gudas s Hronkem si pak připsali asistenci. Motoristé chtějí umožnit ředitelům odmítat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Týkat by se to mohlo zhruba 160 tisíc žáků, včetně dětí s dyslexií, ADHD nebo postižením. Návrhy počítají také s možností dočasně vyloučit žáka ze školy a nařídit rodičům, aby s ním zůstali doma až 30 dní. Papež Lev měl zhoubný nádor plic, potvrdilo to vyšetření plicního laloku, který mu lékaři při úspěšné operaci odebrali. Zotavovat se bude asi týden. A nakonec, návštěvnost Brd po zpřístupnění bývalého vojenského prostoru roste. HKO ročně navštíví přes 100 000 lidí, což pomáhá místním podnikatelům. Více šéf muzea středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj.
2: Co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum. A v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: Dnes je středa s datem 14. října 26 a býťácké zprávy končí. Dáme si Whitesnake.

8 hodin a 13 minut a Radio Beat s kapelou Police. Pokračovat budeme s Lubošem Pospíšilem a s písničkou Dál cestu znám. Tak já vím, jakou knížku můžete dneska vyhrát v rokové detektivce. Je to věc, která taky potěší ty, co rádi cestují, co mají toulavé boty, nebo spíše toulavé pádlo. Kovbojové na moři, to je debut českého mořeplavce, rybáře a cestovatele Petra Kose. No a ten na této syrové a autentické literární zpovědi pracoval dlouhých 15 let. Jde o cestopis, vyprávění o vlastnoruční záchraně a rekonstrukci 100 let staré dřevěné tuleňářské lodi v Norsku a pak i je tam povídání o následné plavbě. No a kromě knížky Kovbojové na moři můžete taky po 9. v rokové detektivce vyhrát i CDčko kapely Fleret, legendární to titul Zafúkané. A zítra nebo pozítří si to pak nechat podepsat v Pozlovicích, protože Flereti tam budou mít dva koncerty v hotelu Ogar.

0: Zatímco čeští chlapi září na mistrovství světa v inline hokeji hraném v Paraguaji vyhráli i čtvrtý zápas ve skupině, když v noci porazili Kolumbii 4-0 a playoff začnou proti Portoriku, tak našim tenistkám se v čínském Wuhanu nedaří. Marie Bousková skončila ve druhém kole na raketě Polky Chvaliňské a ve stejné fázi soutěže se trápí i šestá nasazená Karolína Muchová s americkou kvalifikantkou McNallyovou. Ta první set vyhrála 6-3 a na začátku druhé sady Káje sebrala servis, ale té se podařil rebreak. Jak se dařilo našim spacey, to ví Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští reprezentanti ve sportovní kinologii vyhráli mistrovství světa německých ovčáků ve Slovinsku. Český tým ovládl soutěž družstev a Martin Pejša se psem Grimem Golperandem získal titul mistra světa mezi jednotlivci. Šampionátu ve městě Nova Gorica se účastnilo 139 závodníků ze 37 zemí. Příchovice Svinov vedou po devátém kole první ligu národní házené. Úřadující mistři z Příchovic vyhráli v Plzni újezdně 25-12, zatímco Svinov doma remizoval s Krečínem 15-15. Třetí nezvěstici zvítězili v Tymákově 20-19 a na čtvrté místo se posunula Studenka po výhře nad Ostopovicemi. Australský plochodrážník Jack Holder dostal druhou divokou kartu pro seriál Speedway Grand Prix 2027. Letos ho o zbytek sezony připravilo vážné poranění ruky po pádu ve Vratislavi. To byly středeční sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8:30, kolona na D1 z Prahy na Brno u Naháče už není, nehodu kamionů vyřešili, dálnici od nafty vyčistili. A jedeme zrovna na D1 na Brno, tak tam je to bez problémů. Kolona je klasicky od Vyškova před Rohlenkou z 213. kilometru, nebo pak z Olomouce na Ostravu před hranicemi. Tam je fronta z 301. na 303. kilometr, kde je zavřený pravý pruh. V levém pruhu na rychlostce 35 je nehoda z Liberce na Turnov. Na 32. kilometru se srazila 3 auta. Zpomaluje se u Jeřmanic na 30. kilometru a ztratíte tam asi 20 minut. Dvakrát tolik vám zabere poskakování v koloně na dálnici s Příbrami na Prahu, kde je fronta od Řitky ze 14. kilometru po 9., kde se dnes a taky zítra u stavby mostu u Jíloviště jezdí jenom jedním pruhem.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve zataženo až oblačno a místy občas zaprší, během dopoledne od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. Teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě 2.

0: 12 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Český fotbalový záložník Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu do léta 2028. Londýnský klub na jaře sestoupil z Premier League, Souček ale zůstává a chce pomoci k okamžitému návratu mezi elitu. Lídr pražského STANu Hlaváček chce příští týden představit návrh koalice pro vedení hlavního města. Následně plánuje zahájit podrobnější jednání s vybranými partnery. Praha ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět nabídne bezplatné právní poradenství.
2: Studentská právní poradna bude fungovat v přízemí Škodova paláce v Jungmanově ulici v zimním semestru od 5. října do 16. prosince a v jarním semestru pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Honza Navrátil, Praha.
0: Dobrovolníci dál zachraňují škeble z břehů Slapské přehrady. Do vody už vrátili přes 95 tisíc mlžů, včetně vzácných velevrubů. Další tisíce ale zůstávají na březích kvůli nízké hladině. A nakonec Technické muzeum v Brně vystaví 20 motocyklů britské značky Douglas. Mezi nimi bude i stroj, který patřil malíři Kamilu Lhotákovi. Výstava se otevírá už dnes. Poslouchali jste krátké zprávy.

Všude teď čtu, že kytarista Brian May nikdy neřekl, že Queen už nikdy nebudou koncertovat, protože on ví, že nikdy dobré není říkat nikdy. Dneska vám bude povídat náš odborník na motorsport Martin Straka. Tedy pokud se večer zastavíte v Automoto muzeu Lučany, od 18 hodin tam uvede svoji novou talk show Motorsport ve filmu. Zítra ho máme i s jeho klasickým pořadem Fenomén Porsche Le Mans v brněnském podniku Pub pod zemí. Jo, přímo v centru pod hradem Špilberk na Údolní ulici, tam se vodopád slov a fotografií rozjede v 17 hodin. A dneska v 19, tedy v 7 večer, v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích začíná koncert k nedožitým 80. Petra Nováka. Jeho nesmrtelné hity tam opráší třeba Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende a další. A v Olomouci v Bounty Rock Café má dneska solo koncert někdejší kytarista a zpěvák finských Stratovarius, taky někdejší zeď Karla Gotta, Timo Tolkki. Tak, Stratovarius, ty už jsem vám dneska hrála, Stony ještě ne, a k ním, než pustím písničku Vzpomínka z historie, 14. října 1964 se ženil bubeník Charlie Watts. Bylo mu 25 a jednu ženu si ponechal po celý život, tedy do srpna 2021.

0: práci na čtyřech kolech.
1: I 4 minuty před 9 hodinou platí, že na příbramské dálnici před Prahou ztratíte více než půl hodiny. Jak u Jiloviště dělají ten most, tak se tam dneska a zítra na tom 9. kilometru jezdí jenom jedním pruhem a kolona je od Řitky ze 14. kilometru. Dlouhé fronty jsou obousměrně na trojce mezi Benešovem a Voticemi. U Bystřice je nějaká údržba a jezdí se tam kyvadlově. A Jarda z Velkých Losin vzkazuje šumperákům, co jedou směr Rizí pivo z hor, že cesta na Hanušovice i zpět je od včerejška na měsíc mezi Bratrušovem a Kopřivnou zavřená. No jo, na Bratrušovské jsem 4 roky bydlela na intru a taky jsem v šumperku do kasáren chodila na trénink pinčesu. Tak jdu i zkoušet na hamr do Záběhlic, co jsem se tam naučila. Přeji vám hezkou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes budou případné srážky, od západu ustávat, odpoledne postupně místy i polojasno, teploty 13 až 18. Zítra polojasno až jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí, během dne bude přechodně až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Vedení fotbalové asociace ČR hodnotí první sraz reprezentace pod španělským trenérem Deniou převážně pozitivně, přestože tým prohrál všechny čtyři zápasy. Kladná je prý i zpětná vazba od hráčů. Fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v ligovém utkání v Hradci Králové vyloučen za faul na Tomáše Čvančaru, uvedla to komise rozhodčích. Státní program Antivirus za covidu pomohl firmám udržet asi 61 tisíc pracovních míst pouze dočasně. Stál přitom 51 miliard korun. Dva roky po skončení podpory měly firmy v průměru méně zaměstnanců než nepodpořené podniky. Je prý potřeba lépe cílit dotace a požadovat, aby firmy udržely pracovní místa i po skončení podpory. Zámek Štiřín u Velkých Popovic je stále bez majitele.
2: Do elektronické dražby se nepřihlásil nikdo. Po válce byl zabaven státem rodině Ringhoferu. Postupně byl využíván a rekonstruován na hotel ke konferenčním a reprezentativním účelům. O jeho osudu se přeli i vlády, když byl ve správě Ministerstva zahraničních věcí. Luboš Dvořák, Velké Popovice.
1: A nakonec, u tureckého pobřeží nedaleko ostrova Kekova archeologové objevili dosud nejstarší vrak lodi světa. Je starý možná až 4700 let. Určili to podle keramických nádob, které tvořily náklad. Loď z doby stavby Chufuovy pyramidy leží v hloubce asi 30 metrů. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 14. října 2026.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: na Rádiu B.
1: Já jsem vlastně rád, že jsme hráli skupinu Kiss jako první ještě před první nápovědou dnešní detektivky, protože tím eliminujeme Lošu z Liberce, který už nemůže typovat kapelu Kiss, protože ta by jinak logicky nezazněla jako první v podstatě muzika po 9. hodině. I když zase na druhou stranu ten ďábel z Liberce se klidně dotelefonuje a bude tvrdit, že hledáme dneska Kiss. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Ve hře je dneska knížka, kterou tady už Kachna popisovala. Mimochodem měla na sobě námořnické triko, což se docela hodí k téhleté knížce. Jmenuje se Kovbojové na moři. Tu knížku napsal dobrodruh Petr Kos. Na obale knížky je plachetnice, na které vlaje norská vlajka. Petr Kos sbíral materiál na tuhle knihu přes 15 let a razí takové heslo, že nejdřív si ta dobrodružství musel prožít, aby o nich mohl psát. V dobrém slova smyslu myšleno, Karel Máj, ten to dělal úplně naopak, že jo? Ten v životě na Divokém západě nebyl a přesto psal nádherně o indiánech a kovbojích. Ten to dělal tak, že naopak neměl vlastní zkušenost a proto psal dobře. Petr Kos to vzal z té druhé strany. Nejdřív si ta dobrodružství prožil a pak to nahňamoucal do knihy. Kdo tu knihu chce, musí podle nápověd a indicí přijít na to, jakou skupinu dneska v detektivce nabítu hledáme. Přičemž, pozor, dneska, až uslyšíte tu první nápovědu, ta vám neřekne nic, ale vůbec, ale nic, lauter úplný prd. A proto je to dneska, si myslím, taková středeční, trošku těžší, hergot těžší detektivka na beatu. Schválně, první nápověda.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Ta píseň od Eagles, která teď dohrála, se jmenuje The Long Run a možná by to mohl být dneska běh na dlouhou trať, protože je to pravda trošku těžší středeční detektivka na beatu. První nápověda už zazněla, pojďme tedy na telefonáty. Radio Beat, prosím.
4: Nazdar, ty chyťáku.
3: Teď jsme o tobě mluvili před chviličkou, že to
4: nebudeš. Já vím, já poslouchám, neboj.
3: Že jsi bez nároku dneska jako vystouhat. No.
4: Žádný kysáci, jo. Tričko námořní, voda, moře, ryby, fish, no takže Merillion dneska.
3: Jako tu posloupnost máš dobře, co ale dobře nemáš je jako, já už jsem tě úplně ubral na minimum a stejně jsi přeřvaný, ale to je asi problém, který tady teď nevyřeším. Nicméně Merillion, a to už říkáš asi 10 let posledních a máš taky telefon, který je 10 let starý, proto možná je to takhle přeřvaný, ale chci říct, že Merillion je výborný tip, ale ne dobrý, jako pro dnešní detektivku.
4: No, dobrý.
3: No tak vidíš, máš to sebou. Tak čau.
4: Já ti to beru. Čau.
3: Tak tež to samozřejmě bereme. Druhá možnost je od koho? Rádio Beat, prosím.
5: Dvojka, čau.
3: Nazdar. Tak co?
5: Jasný Saxon.
3: Jo? proč Saxon? To jsem nečekal, že to takhle jako hned neuhodneš teda. Proč?
5: Ale vlastně vůbec nevím, třeba jsem tě chtěl jenom slyšet.
3: Jo, ty jsi hodný, hele. Úplně si oblizuju maličkem obočí, takhle, hele. Ty draku, ty víš jak na mě. Hele, poznal jsi, kdo to zpívá, tu první nápovědu, We Didn't Start a Fire?
5: Asi ne, jenom mě to připomínalo možná nějakýho Němce podle přízvuku, ale
3: jo,
5: nevím.
3: No, Němec asi ne, no. Tak nic, dvojkaři, zatím, čau, ahoj.
5: Zdar.
3: No, jako takhle, máme dva telefonáty a jako kdyby jsme asi ještě ani nezačali. Radio Beat, kdo teď má tu vůli uhodnout detektivku, se chci říct drzost, kdo tam je?
6: Haló. Ahoj, vodňáku. Prosím tě, samozřejmě je to těžké, asi nevím, ale zkusím pipnout Queen.
3: Z jakého důvodu?
6: Já mám pocit, že mají nějak, já jsem slyšel On Fire nebo In Fire v té napovědě, já mám pocit, že mají nějakou desku.
3: Ono se ta skladba tak jmenuje, jo, We Didn't Start in the Fire, ale tebe se taky zeptám, poznal jsi, kdo to zpíval v tu první nápovědu?
6: No to ani omylem.
3: Vůbec, jo? Ergo, tak na co máte ty aplikace, ty internety, ty vyhledávače, ty co vám to sami...
6: No, protože já to musím mít v hlavě, jako
3: jo,
6: na tvoj internet.
3: Jsi poctivej. Dobře, děkuju, zatím, čau,
6: no,
3: ahoj.
6: Čau.
3: A ještě před druhou nápovědou někdo, Radio Beat, prosím, kdo to je?
7: Mal Davy Vuďáku, tady Johnny Krásensko.
3: Johnny koho hledáme?
7: Doufám, že dneska neutřeš, ale slyšel jsem tam oheň a největší show ohňovou si myslí, že mají Rammsteini.
3: Ne, Rammsteini to nejsou. Poslouchej, Johnny, druhá nápověda je Lákavice na jeden z nedělních filmů na Prima Cool, jo? Tak poslouchej, čau.
7: Dobře, budu poslouchat, měj se krásně, ahoj.
8: Ten kluk žije, pošleme někoho, aby ho našel.
9: Hledáme vojna Jamesa Ryana.
10: Kde ten parchant je?
11: Ryane! Parlevu Ryan? Neznáte vojna Jamesa Ryana z Iowa?
9: Ještě jsou tu výsadkáři, zeptejte se jich na Ryana.
11: Znáte vojna Ryana? Koho?
12: Blbej Ryan.
9: Jste James Ryan.
12: Jsem.
9: James Francis Ryan z Iowa.
12: James Francis Minnesota.
13: Tak snad do neděle najdu toho správnýho. Nejlepší válečný film ever. Zachraňte vojna Ryana.
3: Ano, vojna Ryana, kde ten parchant Hergot je? 210, 32, 33, 34.

0: mrzí mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Je tady možnost, že trošku postoupíme v detektivce, protože jsme slyšeli už dvě nápovědy, telefon je stále stejný, 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
3: Tady Jirka, čau.
2: Jirko, ty jsi objevil už tu posloupnost a tu, jak se ty dvě nápovědy navzájem doplňují, nebo jsi to ještě neobjevil?
3: Zkusím toho Vojna Ryana, no tak ta zelená. Green Day zkusím.
2: Ne, s barvama to nemá vůbec nic společného, ale ta jména, ta jsou důležitá.
3: No, Ryana... Billy Joel Armstrong.
2: Billy Joel, no.
3: Ano.
2: Takže která ta jména by si vzal z těch dvou nápověd? Kdybych se tě zeptal, jo? Kdybych náhodou se tě zeptal. V první indicii zpíval Billy Joel a ve druhý hledali Vojna Ryana, jo? A máš o čem přemýšlet takhle, pokud to nedopadne tak, že položíš telefona a myslíš si na něco jiného, že jo? Ale pokud jako...
3: Hledej,
2: čau, ahoj. Teď se budou ty internety hodit samozřejmě. Radio Beat, prosím, kdo je další?
4: Čau, vojáku, tady je Tomáš.
2: Tam byla taková pauza, jako kdyby si polknul, nebo si upravoval motýlka, jo, než jako vylezeš mezi lidi. Tomáši, ty to víš, nebo to nevíš?
4: Já typnout, že je Sabaton.
2: Sabaton?
4: Aha.
2: Jo, my jsme měli už dneska typovaný Saxon, to jsou už Britové, teď máme Sabaton, to jsou Švédové, ale furt nejsme v tom správném světadíle, jo? Tak zatím, čau. Protože my hledáme dneska v jiném světadíle, proto jsem to tak říkal. Radio Beat, Vejvodák, prosím, kdo je další?
5: Čau, Martin Opava.
2: Martine, do Slezska, krásné, dobré ráno. A teď mi jenom řekni, proč a koho.
5: Zkusím Green Day.
2: Ne, teďko zrovna před chvilkou se Jirka nadech, že bych řekl, že se to Green Day zastavil, protože Green Day to nejsou, takže i tebe zastavuju. Zatím se měj, čau. Ano, pátrej, je to takzvaná vystavená stopka, zastaveno, Radio Beat, prosím.
6: Ahoj, tady Pavel.
2: Nazdar, Pavle, úplně jsem se s tebou rozkučkal a zachrchlal, víš, koho hledáme, nebo voláš, protože ti to zrovna vyšlo?
6: No, vím to nahoru úplně přesně, to Olympik.
2: Olympik, takže křížník Poděmkin tedy. No, proč Olympik?
6: No, nevím.
2: Jo, takhle. Tak takhle. Já vím, že to nejsou Olympik a taky vím proč. Protože Olympik je česká kapela, tu my nehledáme dneska a my vůbec evropskou kapelu dneska taky nehledáme. Jo?
6: Aha.
2: A na Ameriku, na tu úplně zapomeň. Tak čau.
6: Aj.
2: Já přesně. Ahoj. Hledáme asijskou heavy metalovou kapelu nějakou. Tak čau. Bereme dalšího, kdo se pokusí. Radio Beat, prosím.
7: Zdravím nějakou, to je zase Johnny Krásensko.
2: A Johnny, nedělej mi tyhle ty efekty, když je nečekáme. Jo? Tak se zkus teda po druhé dneska.
7: Já to zkusím, ale bude to asi blbě. Jestli to je na Prima Cool, tak Track Cool je bubeník Green Dayu.
2: Ne, Green Day to nejsou. A navíc, Zachraňte Vojna Ryana, je to jindy než tuhle neděli. Jo? Já si myslím, že teď v neděli tenhle film na Coolu nedávají. Že jsem to jenom našel, že to byla upoutávka, která šla na Prima Cool někdy v týdnu, že to v neděli budou dávat. Jo? Ale ta barva, ta zelená i s tím jménem toho bubeníka je neuhodnuto. To znamená blbě. Poslouchej, třetí nápověda, jo, speciálně pro tebe, tu třetí nápovědu tak si přelož do angličtiny, nebo pozor, do australštiny, chceš-li, ono se to trošku jako jinak píše, ale vyslovuje se to úplně stejně. Tak zatím, čau.
7: Dobře, mějte se krásně, ahoj.
8: Něco je ve vzduchu, ač nedýchá se lehce.

0: Radio Beat.
1: Jsme po Floydech a jsme po třetí nápovědě ve středeční detektivce na beatu. Číslo je 210 32 33 34. Tak schválně. Rádio, prosím.
2: Nazdar, Vojďáku, tady Peťan.
1: Nazdar, Peťane, ty bys si to mohl vědět, viď? Nebo se pletu?
2: Je to nějaká australská kapela Airborne?
1: Jsou to Airborne, nějaká australská kapela. Počkej, jakože je neznáš, chápu to z toho? Jakože...
2: No, musel jsem hodně googlit, ale...
1: To je, pozor, je to princip detektivky, já dávám nápovědy, vy se snažíte jakýmkoliv způsobem to uhodnout, buď to víte, nebo vám to někdo poradí, nebo to najdete, vygooglíte, což ty si udělal. Je to správně, jsou to Australani Airborne, ale to je kapela, která hraje už od roku 1913, kamaráde, to už by si jako měl znát, jsou to Australani.
2: Já jsem ten mladší ročník, takže
1: jo, oni to mají malinko, zlí jazykové tvrdí, že to mají malinko, ale jenom lehce, malinko podobný jako AC/DC, ale přesto je to samozřejmě velmi známá a uznávaná kapela Airborne. Správně. Je to kvůli tomu, že jsi si spojil tak

0: jména, nebo až potom?
1: Ano, já jsem vyhledával jména, Joel O'Keefe, nějak se jmenuje.
0: O'Keefe, no, Joel O'Keefe.
1: Pak tam byl...
0: Ryan.
1: Ryan, ano, Ryan.
0: No, to byl jeho, brácha, no, Joel a Ryan. To jsou zakladatelé, no a Airborne je ve vzduchu, nebo ve vzduchu se pohybující správně. Máš tu knížku? Tu knížku napsal dobrodruh pro dobrodruhy Petr Kos, jmenuje se Kovbojové na moři, a k tomu ti přihazuju ještě zafoukané CDčko skupiny Flaret. Bereš to?
1: Děkuju, to je super.
0: Dobře, už jsem ti odpustil, že neznáš Airborne. Budeme až do 10. hodiny hrát jejich muziku, tak to můžeš nasusat a nastudovat. Jo, gratuluju.
1: Díky.
2: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tak ještě doprava před Airborne. Pozor, v Praze, v ulici k zadní Kopanině je bouračka dvou osobních aut. Na Písecku v Mirovicích na Masarykovo náměstí šetří policie havárku dodávky a osobního vozu. V Brně v Žarovické ulici ta samá bouračka, dodávka a osobák. A ještě Olomouc v ulici u Cihelny stojí jeden pruh kvůli bouračce nákladního a osobního auta.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Počasí.
1: Dnes by měly případné srážky od západu ustávat, odpoledne postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách kolem 8, na Šumavě 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České fotbalistky nepostoupily na mistrovství světa. V odvetě semifinále play-off kvalifikace prohrály ve Skotsku 2-3 a po celkovém skóre 2-5 z baráže vypadly. Ozbrojená skupina Černí Rusové pronikla do Lotyšska, za hranice převedla 20 migrantů, poškodila infrastrukturu a ukradla bezpečnostní kamery. Mohla být napojena na běloruské a ruské tajné služby. Na pole u Hořovic na Berounsku navezli kamiony 180 tun nelegálního plastového odpadu z Itálie. Odpad se podařilo přemístit a bude vrácen. Středočeský kraj chce kvůli tomu měnit zákon, jak říká Marie Stáňová.
2: Kraj by dostal oprávnění nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu.
1: Americký prezident Trump potvrdil, že USA dále sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou a chtějí ukončit válku s Ruskem. Ukrajina už 2 dny neútočila na ruské rafinerie, Rusko ale pokračovalo v úderech. A nakonec WhatsApp pro Android připravuje novou záložku kontakty, která ukáže, kdo je právě online a připomene narozeniny. Kontakty půjde řadit podle aktivity nebo abecedy. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio B.

Myslím si, že v tomhle případě jsou Airborne zhruba na tom stejně u AC/DC jako Greta Van Fleet u Led Zeppelin. S tím rozdílem, že Airborne ale už hrají několik desetiletí a Greta Van Fleet tak je poměrně nová a mladá kapela. Detektivce jsme tedy dneska hledali australskou skupinu Airborne. První nápověda byl Billy Joel. Skupinu Airborne založili bratři Joel a Ryan, oba dva Keefovi, tedy Joel O'Keefe a Ryan O'Keefe. První indicie byla Bill Joel a druhý, zachraňte vojna Ryana, byl právě jeho bratr Ryan. Třetí nápověda potom vás zavedla do angličtiny, protože Xindl X zpíval o tom, že něco je ve vzduchu, no a ve vzduchu nebo ve vzduchu se pohybující je anglicky Airborne. Ono se to teda píše Airborne a Airborne trošku jinak, ale výslovnost je naprosto stejná. Do 10. hodiny na beatu, díky tomu, že jste ji našli v detektivce, hrajeme skupinu Airborne.

0: To jsou vlastně dvě kapely v jedné. Running Wild, to je název písně, a Airborne, to je název kapely, australské kapely, kterou jsme dneska v Detektivce na Beatu hledali a našli, a to je dobře. Zítra je dneska je středa, že jo? No tak zítra je tady poslední detektivka v tomto týdnu. Začínáme stejně jako dneska tady po kachně, po 9. hodině. Za chvilku zprávy s Petrem Šimáčkem a potom jako první po 10. hodině na Beatu Ronnie James Dio.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 na 7. kilometru ve směnu do Prahy je bouračka, srazila se tam dvě nákladní auta. Pozor si dávejte taky, jedete-li z Domažlic směrem na Gdyni po 22. Ještě před odbočkou na Zahořany u Smolovského rybníka je osobní auto ve svodidlech, policie na místě. Praha, Bubenický tunel, směr Troja, je tam bouračka ne dvou, ale tří osobáků. Na Praze západ v Rudné v Masarykově ulici vyšetřují havárku dvou osobních aut. V Jeseníku v Bezručovce jeden pruh stojí, osobní auto tam srazilo chodce, záchranka už je na místě, a v Brně v centru na Veveří je k řešení srážka tramvaje a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes budou případné srážky, od západu ustávat, odpoledne postupně místy i polojasno, teploty 13 až 18. Zítra polojasno až jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí, během dne bude přechodně až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie prohráli i druhý zápas ligové fáze Ligy mistrů v Azerbajdžánu, prohráli se Sabah Baku 0-2. Hokejisté Pardubic porazili v Lize mistrů švédské Veche 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měli jistý postup do vyřazovací části. Věřitelé požadují po fotbalovém Dynamu České Budějovice celkem téměř 2 miliony korun, z toho stavební firma 1,5 milionu. Soud nařídil jednání o insolvenčním návrhu na 9. listopadu. Klub čelí také sporu s městem o stadion, přičemž nabídku Jihočeského kraje na odkup za 32 milionů majitelka odmítla. Matka z Klatovska dostala za zanedbání školní docházky své dcery roční podmínku se zkušební dobou 2 roky. Se 14-letou dívkou strávila 9 měsíců v Egyptě, kvůli čemuž škola evidovala téměř 900 zmeškaných hodin. A nakonec návštěvnost Brd po zpřístupnění bývalého vojenského prostoru roste. HKO ročně navštíví přes 100 000 lidí, což pomáhá místním podnikatelům. Více šéf muzea středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj.
2: Co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maxima. A v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí ty potřeby dalších turistů.
1: Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 14. října 2026. Přichází Ronnie James Dio.

Nostalgická vzpomínka při poslechu tahleté muziky od skupiny Katapult, tedy ve skladbě Až, která teď na beatu dohrála, kdy jsou asi 2 minuty po 10:45 dopoledne, jako kluci, fakt jako děti kluci, když jsme poslouchali tuhle skladbu, tak jsme si říkali ty koso, nebo ty vado, nebo já nevím, co jsme ještě tenkrát ve slušnosti říkali, ty přirovnání, ale vlastně se říkalo hlavně ty koso. To jsem zvědavej, v roce 2006, ty bláho, až to bude, co všechno jako v té době už bude, a pak si člověk uvědomí, že rok 2006, tak byl před 20 lety a že se změnilo co? Spousta věcí. To překvapila ta odpověď, jo. Spousta věcí se změnila od té doby. Tak AC/DC za chviličku, ty už jsme oblizovali v Detektivce dneska. Tohle je se skladbou, která s tím měněním světa nemá vůbec nic společného, samozřejmě. Change the world.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Madison Winehouse na beatu za 30 vteřin, bude 10:30 dopoledne, za chviličku synkopy s válkou, taky It's a Hard Life od Queen, něco málo od Suzy Quatro, připravené jsou menšinové sporty, na které přijde Petr Šimáček do studia, máme mistra Evropy v superbuginách a jsme nejlepší na světě ve sportovní kinologii. Důkazem toho bylo mistrovství světa ve Slovensku, podrobnosti už za chviličku v menšinových sportech.

0: sporty na Rádiu Beat.
1: Autokrosař Petr Nikodem získal evropský titul v kategorii Superbugy. Šampionem se stal díky vítězství v předposledním závodě ve Španělsku. Před závěrečným podnikem má náskok 630 bodů. Čeští plochodrážníci obsadili třetí místo na mistrovství Evropy dvojic v Polsku. Jan Kvěch a Václav Milík získali 20 bodů, domácí Polsko zvítězilo s 26 body před Lotyšskem. Softbalistky Eagles Praha vyhrály po 12 letech českou extraligu. Ve finálové sérii porazili obhájkyně titulu Jouders 3-1 na zápasy. Bronz získali Žraloci Ledenice. Čeští reprezentanti ve sportovní kinologii vyhráli mistrovství světa německých ovčáků ve Slovinsku. Český tým ovládl soutěž družstev a Martin Pejša se psem Grimem Golperandem získal titul mistra světa mezi jednotlivci. Šampionátu ve městě Nova Gorica se účastnilo 139 závodníků ze 37 zemí. Příchovice Svinov vedou po 9. kole první ligu národní házené. Úřadující mistři z Příchovic vyhráli v Plzni újezdně 25-12, zatímco Svinov doma remizoval s Krčínem 15-15. Třetí nezvěstice zvítězili v Tymákově 20-19 a na čtvrté místo se posunula Studenka po výhře nad Ostopovicemi. Australský plochodrážník Jack Holder dostal druhou divokou kartu pro seriál Speedway Grand Prix 2027. Letos ho o zbytek sezony připravilo vážné poranění ruky po pádu ve Vratislavi. To byly středeční sporty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Synkopy, válka je vůl, to, co jsme si slíbili, česká muzika na beatu, nebo moravská, chcete-li, že jo, synkopy Brno, ale to si myslím, jako, že můžeme klidně dát do české nebo československé muziky. Dneska, co se týče půlkilovky roku, celý říjen jedeme mezi 14. a 15. na místo tupláků, kteří jsou tam vždycky, tak jedeme v říjnu 50-letou muziku, proto tedy půlkila, tedy 50, půlkila roku, hrajeme si desky, alba, která mají jako rok výroby 1976, letos tedy slaví 50. výročí od toho, co vlastně vznikla ta muzika. V tomto týdnu v pondělí to byla deska To All To Rock and Roll od Jethro, včera to byly Aerosmith, bostonští Aerosmith s deskou Rocks. Dneska se vrátíme, když už tedy teď jsme hráli českou muziku na beatu, tak se vrátíme do našich hudebních sudů a zahrajeme si album jednoho zpěváka a jedné kapely z roku 1976. A můžu vám, já to říkám vždycky, ale dneska tedy obzvlášť, máte se na co těšit ve 14 hodin Latte Radio Beat a poslechněte si album, české album z roku 1976 jako 50-letou hudbu. Tohle jsou Cheap Trick na beatu.

0: Pracováno, odehráno, jejich skladba Holiday teď na beat dohrála, za 6 minut bude 11 dopoledne, za okamžik přijde Šimi sem do studia, prohodíme pár slov, on do toho ještě řekne zprávy, abyste je slyšeli, po zprávách potom Alice, plzeňská Alice, taky John Lennon a jako první po 11. to budou Deep Purple, teď doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jste stále ostražití na 7. kilometru dálnice D11 ve Svinu na Prahu. Bourala tam dvě nákladní auta. Na místě policie zasahovala, buďte tam určitě opatrní. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od 9. kilometru před Prahou, tak se popojíždí a to zdržení, než se dostanete k Pražskému okruhu, je kolem 10 minut, ale na Pražském okruhu vjedete do další kolony, která je ve směru od letiště dolů k tunelům mezi 24. a 16. kilometrem, to zdržení na Pražském okruhu je kolem 5 minut. D2 od Břeclavi na Brno, 56. kilometr v pravém jízdním pruhu neprojedete, je uzavřen, neboť tam probíhá údržba a opravuje se tam telematika, což může znamenat cokoliv. V Prostějově na Poděbradovo náměstí jeden pruh stojí kvůli bouračce dvou osobáků, v Praze ve Vaňkově ulici se srazila dvě osobní auta a pozor, v Domažlicích je tam mimořádná událost v Kozinově ulici. A ta mimořádná událost znamená to, že Kozinova ulice v Domažlicích je uzavřená, nebo tam probíhá cvičení složek integrovaného záchranného systému.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes budou případné srážky od západu ustávat, odpoledne postupně místy i polojasno, teploty 13 až 18. Zítra polojasno až jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí, během dne bude přechodně až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejový maraton NHL dnes přinesl řadu výrazných českých výkonů. Nečas pomohl dvěma goly Colorado k výhře 3-2 nad Dallasem, Jiříček vstřelil svůj vůbec první gol v NHL při vítězství St. Louis 7-2 nad Ottawou, Hertl skoroval za Vegas, Klapka otevřel skóre svého Calgary proti Anaheimu, Zacha dal gol a Pastrňák asistoval za Boston, Gudas a Hronek si připsali asistenci. Senátoři navrhli ústavnímu soudu zrušit zákon o regulaci cen pohonných hmot. Podle nich dává vládě příliš velké pravomoce a nechrání prodejce před ztrátovým provozem. Podzimní výlovy rybníků na jihu Čech komplikuje sucho. Odpařila se více než polovina vody, která chybí i na sádkách. Výlovy velkých rybníků se proto odkládají na přelom listopadu a prosince. A nakonec, nové služební auto městské policie v Litvínově se stalo hitem internetu kvůli překlepu na polepu, kde místo městská policie stojí městská policie, tedy je tam to navíc. Strážníci vůz zatím nezařadili do služby, protože kromě chybného nápisu má i další nedostatky. Dodavatel chybu uznal a slíbil opravu. To byly zprávy Rádia Beat, po nich Deep Purple.

Legendární Uriáši se řítí na Prahu a Ostravu a nesou prapor Rádia Beat Live. Dva koncerty. Dvě rozloučení s legendou a nespočet slavných melodií živě. Připravte se na ně. Užijte si je. Vyhrajte Lupen. To nejlepší od britské rockové legendy napěchované do dvou víkendových dní. Beat Live. Juraja Hýb.

časy zlý, slepej, mladej, mrtvej, Alice na beatu ve čtvrt na 12 dopoledne. Předtím jsme slyšeli upoutávku na to, že Juriáši, tedy kapela Juráhy, jede turné, rozlučkové, naposledy je budeme moci vidět a slyšet ve čtvrtek 29. října v Ostravě v Gongu a o den později v pátek 30. října tady v Praze v O2 Univerzum. Teď o víkendu na beatu v sobotu a v neděli máte možnost vyhrávat vstupenky jak do Ostravy, tak do Prahy na Juráhy. Kdo byste chtěl v předstihu, a je vás spousta, to je dobře, tak si můžete lístky koupit. Do Prahy jsou normálně na Ticketmasteru a Ticketportálu. Do Gongu, do Auli Gong, do Ostravy je ještě možnost si koupit VIP balíček. Pravda, stojí to nějakou korunu, ale zase na druhou stranu v Gongu VIPčko Juráhy naposledy. To si myslím, jako, že by určitě stálo za to. Podrobné informace a prokliky, jak na vstupenky na Ticketmaster a Ticketportál, tak i na ty VIP balíčky, máte na našem webu na titulní stránce radiobeat.cz v článku, který se tak i jako jmenuje, že máte se podívat na Juráhy. Kdyby jste to hledali, tak na stránkách, na titulních stránkách vpravo nahoře je lišta hledej, tam napíšete Juráhy, kliknete a hned vám to vyhodí ty odkazy na ty články, kde jsou zase ty prokliky, abyste si mohli pořídit stupenky. A nebo nikam neklikejte, počkejte si na víkend, sobota, neděle tady na beatu bude ve znamení vstupenek, ať už do Ostravy, anebo do Prahy na koncert kapely Juráhy. My si dáme za okamžik tady na beatu Grand Funk Railroad a právě teď Nazaret.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

kdy je zhruba asi za 50 vteřin, půl dvanácté, stále tedy ještě dopoledne. Tahle muzika dohrála za chviličku Aerosmith, taky Marcias, a kdo máte rádi Thin Lizzy, a je vás hodně, to dobře víme, tak Thin Lizzy za okamžik pro vás, pro všechny, pro fančmekry na beatu.

Teď mám hlavu s tím, jestli moje nejoblíbenější deska Tadeu Smith je Pump a nebo Get a Grip, nevím, možná klidně i tahle, tedy Get a Grip, ze které pochází i tahle skladba, tedy Crying od Aerosmith, ve 11:45 dohrála na beatu. Zdálo se, že Aerosmith už nikdy nevystoupí živě, díky tomu, že 2 roky zpátky, že ho přerušili turné, kdy Steven Taylor, nebo všichni ohlásili, že Steven Taylor má poškozené hlasivky nenávratně. Já se k tomu blížím, jak sami slyšíte. Nicméně je to tak, že oznámili 2 koncerty speciální, takové comebackové koncerty. Celé se to jmenuje California Dream on Aerosmith and Friends. Ty koncerty proběhnou teď za chviličku na Hollywood Bowlu v Los Angeles. Bude to ve čtvrtek 29. října a v neděli 1. listopadu. Teď letos, tedy v roce 2026, vy co máte namířeno do Ameriky, do Los Angeles, tak to můžete stihnout, že jo, takhle na přelomu října a listopadu. Už jsou oznámeni i hosté na tomto koncertu, nebo na těchto koncertech Aerosmith. Budou tam členové Guns N' Roses, včetně Slashe, Run DMC, s kterými natočili, že jo, Aerosmith videoklip. Bude tam, budou tam Heart, Billy Idol, taky Tom Morello a další. A věřím tomu, že tím, jak se bude přibližovat to první datum, tedy čtvrtek 29. října, kdy na Hollywood Bowl v Los Angeles ten první comebackový koncert ze 2 proběhne, tak ta jména hostů ještě budou přibývat. Myslím si, že to je docela dobrá zpráva, protože tím, jak před 2 lety řekli, že už vlastně Steven Taylor nebude moci zpívat. Pak tedy zpíval ještě u Ozzyho Osborna v Birminghamu na tom rozlučkovém koncertu, ale tam zpíval Led Zeppelin výborně, teda to zaspívala, ale to si pojďme říct, že na 2-3 písničky vás dokážou jakoby nastartovat ty hlasivky, že jo, toho zpěváka, ale něco jiného je potom zpívat koncert 2 hodiny v kuse a třeba 4 dny v týdnu, jo, nebo jo, když se potom jede turné, to už je potom jiná písnička, to už ty hlasivky se pochopitelně nastartovat nedají. Ale to, že se Aerosmith na koncertní pódia vrací, aspoň tedy zatím ve 2 koncertech a ve strašné dálce někde v Los Angeles, tak já beru jako zprávu velmi, velmi příznivou. To jsou Fleetwood Mac, tohle na beatu.

0: To je taky jazyk, my řekneme normálně svět a oni world. Brave New World, Iron Maiden na beatu 2,5 minuty před 12. hodinou. Čekáme na Pepu Labuse na zpravodajský přehled dne. První po 12. budou Trumpet Underfoot jako bluesová 12. Pak třeba Black Sabbath nebo Rush a nebo Jiří Schillinger. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na Lounsku, jedete-li z Blšan směrem na Žatec u obce Pšov na 27. na hlavní je bouračka dvou osobních aut. Daleko horší je to na 13. Jedete-li z Ostrova směrem na Klášterec nad Ohří na Karlovarsku u odbočení na Krásný les je bouračka nákladního a osobního auta, které narazilo do svodidel na místě integrovaný záchranný systém a silnice mezi Ostrovem a Kláštercem je momentálně neprůjezdná. Pro osobní auta je možná objízdná trasa přes Malý, Ryzín, Srní a Krásný les a Květnovou. Nákladní auta musí stát, objízdná trasa je pro ně neprůjezdná, takže počítejte s problémem, jedete-li na Karlovarsku z Ostrova na Klášterec, ale i opačným směrem po 13. V Krásném lese je bouračka nákladního a osobního auta. Pokud se dostanete do Varů, tak v Karlových Varech v Buchenwaldské ulici je havárka dvou osobáků, v Praze v Bubeneckém tunelu v místě pod Letenskou plání ve směru do Davic je bouračka motorkáře, Blansko, Hybešova ulice, tam je zase naopak havárka cyklisty a pozor v Praze ve Velké ohradě, Praha Velká ohrada takhle, v Dělené ulici vyšetřují tam bouračku dodávky a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Později odpoledne a večer dojde k ubývání oblačnosti. Místy až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů. Ty noční ale klesnou až na nulu a objeví se četné přízemní mrazíky. Zítra se mírně ochladí. Počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie prohráli i druhý zápas ligové fáze Ligy mistrů. V Azerbajdžánu podlehli Sabahu Baku 0-2. České fotbalistky nepostoupily na mistrovství světa. V odvetě semifinále play-off kvalifikace prohráli ve Skotsku 2-3 a po celkovém skore 2-5 z baráže vypadli. Hokejisté Pardubic porazili v lize mistrů švédské Vaxio 2-1 v prodloužení. Oba týmy už měly jistý postup do vyřazovací části. Motoristé chtějí umožnit ředitelům odmítat děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Týkat by se to mohlo zhruba 160 tisíc žáků, včetně dětí s dyslexií, ADHD nebo postižením. Návrhy počítají také s možností dočasně vyloučit žáka ze školy a nařídit rodičům, aby s ním zůstali doma až 30 dní. Poslanci podpořili mimořádnou daň pro rafinerie kvůli růstu jejich marží. Platit se bude letos a příští rok s tím, že má státu přinést 5,5 miliardy korun. Ozbrojená skupina Černí Rusové pronikla do Lotyšska. Za hranice převedla 20 migrantů, poškodila infrastrukturu a ukradla bezpečnostní kamery. Mohla být napojena na běloruské a ruské tajné služby. Ukrajina poprvé zaútočila na ruské území vlastní balistickou raketou FP-7 s doletem až 300 kilometrů. Výrobce neupřesnil cíl ani podrobnosti útoku a pracuje na verzi s dalším doletem. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už se vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

To jsou právě ty Rush, o kterých jsme si vyprávili, Far Cry, 3-4 minuty po čtvrt na jednu odpoledne. Dneska je 14. října, je Světový mezinárodní den sester na urgentním příjmu. Je taky den, kdybyste, a to bylo si myslím i loni, že jsme o tom mluvili, že 14. říjen je den, kdybyste měli vzít sebou do práce plyšového medvídka. A nebo do školy. Vy, co jste si ho dneska sebou nevzali, hoď si ho vemte zítra s tím, že jako jste to dneska propásli, tak aspoň teda zítra svého plyšového medvěda. Vem to sebou do práce. Je dnešek taky dnem, kdybyste měli jít na oběd se svými rodiči. Je mezinárodní den pravého cukru, to znamená glukózo-fruktózový syrup dneska neslaví, dneska skutečně slaví pravý cukr. A pak, a to je nejzajímavější den, který jsem tady našel v našich análech, které jsou setsakramensky hluboké, dnešek je mezinárodní den povědomí o tom, že máte doma obézního domácího mazlíčka. Tedy měli byste si uvědomit, pokud je to pravda, že máte doma tlustou kočku, nebo tlustýho psa, nebo tlustýho křečka, nebo tlusté morče, a nebo tlustou rybičku, samozřejmě, pokud je to váš domácí mazlíček. U koček a u psů se s tím dá něco dělat, u rybiček, že tlustá ryba, nevím, jakým způsobem, snad jenom vypustit akvárium. Ale vy si poradíte. To jsou Black Sabbath. Marie Rotrová,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeji, Šimi. Google chystá aplikaci Create My Widget, ve které si sami vytvoříme vlastní widget pouhým slovním popisem. Gemini z něj se staví například přehled počasí, kurzů měn důležitých dat nebo světového času. Funkce má být dostupná nejprve na nových zařízeních Google.
0: Bitoskop.
1: Jihokorejci vyvinuli materiál pro baterie, který by mohl umožnit výrazně rychlejší nabíjení elektromobilů. V laboratorních testech nová anoda zvládla výkon odpovídající teoretickému nabití za 6 minut a po více než 250 cyklech si zachovala 86% kapacity. Technologie je ale zatím ve fázi výzkumu.
0: Bitoskop.
1: Od května do září jsme v Praze zažili celkem 29 tropických dní a 12 tropických nocí.
2: Jako ohlédnutí za mimořádně teplým letem připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy novou story mapu. Nese název Horko v Praze a ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Informace se dají také využít při plánování nových čtvrtí. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Bitoskop tímto končí.
0: Radio.

0: Kysice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: V zimních obdobích na místo činu přijíždíme s velkým očekáváním, zda bude v šatně teplo, nebo často nebejvá. Jelikož v ní strávíme několik hodin, docela nám na tom záleží, protože čekat tam zachumlanej do bundy, pak odehrát koncert a spocený se z pody a vrátit zpátky do zimy jsme zažili mockrát a nikdy nás to moc nebavilo. Aby nedocházelo k hádkám, dali jsme si do smlouvy, že šatna by měla být po příjezdu vytopená, ale protože zejména pro pořadatele koncertů v horských oblastech byla vytopená šatna relativním bojem a docházelo ke sporům, jestli 10 stupňů bude bohatě stačit, upřesnili jsme to na stupňů 20. Dejme tomu, že je v šatně teplo i jídlo, tedy nezemřeme a technika je vyložená a postavená na pódiu, čímž je všechno přichystaný na zvukovou zkoušku. Ta začíná tím, že si zvukař Kulich otevře flašku vína a my se laskavě postupně dostavíme na pódium, kde si přebrnkneme tak 3-4 písničky, nastavíme odposlechy a pokud všechno funguje, jsme za chvilku zpátky v šatně. Čekání na koncert je někdy poměrně ubíjející, každý si ho krátí nějak jinak. Zemánek s Honzou si najeli na to, že skoro v každém městě chodí před koncertem do sauny a my ostatní se prostě nudíme. No a pak je čas jít hrát a ne. Žádný speciální rituály těsně předtím, než jdeme na pódium, nemáme. Nemodlíme se, neplácáme si dlaněma o sebe, ani neříkáme nějakou speciální větu, abychom se nastartovali. Jaké je samotný koncert, nezáleží až tak na nás, jako spíš na lidech. Nejsme natolik suverénní, abychom se před chladnějším publikem na pódium rozkrájeli. Vytušíme náladu a podle toho hrajeme, jako by jsme byli spíš zrcadlo těch pod námi. Není to úplný plus, ale nemůžeme za to, jedná se o vrozenou vlastnost naší kapely. S lidma komunikujeme spontánně, občas se zakoktáme nebo řekneme, co jsme nechtěli, samozřejmě děláme boty a tváříme se, že je neděláme, nebo to svedeme na porouchaný playback. Při hraní popíjíme, ale někdy taky ne. Těsně po koncertě by to chtělo trochu klidu, což se často nedaří a v šatně je frmol, každý tam leze a něco chce, z čehož je člověk občas nerudnej, protože by se třeba rád převlíknul. Místo toho je kolikrát davem unesen na klubový bar, kde je zvaný místníma na panáky jako trest za to, že dneska hrál. Na baru skončí časem i zbytek kapely, pokud se někdo nerozhodne jinak a nejde spát. Stává se, že po koncertech zakalíme do rána, touláme se po městech, nočních lokálech, případně soukromých večírcích, sem tam je ostuda a občas někdo nedorazí do hotelu. Třeba taky proto, že do něj prostě netrefí, což je nebezpečný, protože pak chrápe někde na ulici a může mu nastydnout močovej měchýř. Ku zklamání všech, kdo si myslejí, že jsme totální trosky, se většinou v sobotu sejdeme u dodávky v plném počtu a můžeme si tak zopakovat program z minulého dne. Odjezd, toulání na trase na další štaci, zvukovku, koncert a bar, kde se každý dřív nebo později ocitne. Čas proto, že by se na něm ráda zdržela až do rána, zbytek je odtamtud tahá do dodávky, protože by se rád vrátil domů. Spory tohoto typu jsou poměrně častým koloritem našich odjezdů, takže o zábavu na konci akce nebejvá nouze. Je-li některý člen kapely natolik přilepený k baru, že prostě nejde odtrhnout, je nakonec zanechán svýmu osudu. V neděli nad ránem jsme vyplivnuti doma, ale někdo ještě občas pokračuje po návratu ve veselici někde v nonstopáči. A pak je do pátku čas na to nabrat síly na další víkend. Takže takový to tenkrát v tom 96. roce bylo. Pak uběhlo zase pár let a na dveře zaklepala další deska.

kabrioletu a pozvat vás na projížďku krásnou a romantickou krajinou? Budete naslouchat mým dilným příběhům a obdivovat mě za to, co všechno jsem pro vás udělal. Ale vězte, že to je jenom tím, že jsem schopen pro vás udělat.

0: vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Václav Vlasák, baskytarista skupiny Limetal?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: To byl Frank Zappa na beatu, 3,5 minuty před 13. přijde Pepa Lábus, ne teďko, a ty 3,5 minuty před 13. přijde na tu 13. hodinu, aby přečetl zprávy. Po zprávách budou hrát třeba Led Zeppelin jako první akce. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 na Moravě od Vyškova ve směru do Brna na 205. kilometru je dopravní nehoda s únikem paliva. Jeden pruh je neprůjezdný, je to bouračka, kdy osobní auto je ve svodidlech. Na místě ještě nákladní auto a zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Pozor na D7 na 21. kilometru kolem Slaného ve směru na Prahu. I tady je dopravní nehoda. Stále platí upozornění pro výťáky, kteří je na Karlovarsku jedou z Ostrova směrem na Klášterec nad Ohří. Na 13. u odbočky na Krásný les se srazilo nákladní a osobní auto ve svodidlech. Na místě hasiči, záchranka, policisté. Byla i objížďka pouze pro osobní auta. Kamiony musely stát a počkat, až silnice bude průjezdná. Ve Zlíně v Hornomlýnské ulici řeší havárku dvou osobáků. V Třebíči v Rafaelově ulici jeden pruh stojí. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě už je rychlá. A pozor na Teplicku. V ulici Jiřího Volkra v Bílině se srazila hned 3 osobní auta. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Později odpoledne a večer dojde k obývání oblačnosti. Místy až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů. Ty noční ale klesnou až na nulu a objeví se četné přízemní mrazíky. Zítra se mírně ochladí. Počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Karolina Muchová ve Wuhanu porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Američanku Katie McNaryovou a postoupila do třetího kola. S turnajem se ve druhém kole naopak rozloučili Nikola Bartuňková a Marie Bousková. Bartuňková prohrála 6-7 a 3-6 Jasmine Paoliniovou z Itálie. Bousková podlehla 6-1, 1-6 a 1-6 Maje Chvalinské z Polska. Neúspěch SPD v komunálních a senátních volbách může mít pro hnutí fatální dohru. Chystá konferenci, na které chce propad počtu zastupitelů ve městech a obcích projednat. Část členů připouští, že dojde v hnutí k zásadnějším změnám, které se mohou dotknout i nejvyššího vedení, tedy přímo předsedy Okamury. Dnes to napsali Novinky.cz. Skoro třetina veškeré pražské násilné kriminality připadá na pouhých 10 ulic, vede mezi nimi Wilsonova. Problémy jsou hlavně v centru, na sídlištích je relativní klid, vyplývá to z analýzy kriminality za uplynulé desetiletí. Ukrajinské drony zasáhly největší ruské datové centrum v Saratovské oblasti, které vlastní banka a technologická společnost Sberbank. Provoz podle náměstka jejího ředitele nebyl narušen, uvedl to portál Meduza. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Except na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Legendární Juriáši se řítí na Prahu a Ostravu a nesou prapor Rádia Beat Live. Dva koncerty. Dvě rozloučení s legendou a nespočet slavných melodií živě. Připravte se na ně. Užijte si je. Vyhrajte Lupen. To nejlepší od britské rockové legendy napěchované do dvou víkendových dní. Beat Live. Juraja Hýb.

Vítkovo kvarteto a Johana nohama 1. prosince 2026 Praha, Lucerna, Velký sál, koncert Vysacího zámku a jako vzácný host tohoto koncertu v pražské Lucerně 1. prosince vystoupí právě skupina Vítkovo kvarteto. Je to 1. prosince Velký sál Lucerny. Za chviličku tady na beatu Sting, taky Jimmy anebo Slady.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

myslíte, že jsem měl pravdu, když jsem sliboval Jimiho Hendrixe Highway Child? Je muzika, která teď dohrála minutu před 2:45 odpoledne. Zítra v Detektivce ten, kdo vyhraje a pozná, koho jsme hledali, tak dostane tuhle knížku, velmi objemnou, velmi velkou, velmi tlustou knihu. Jmenuje se Sníh. Autorem téhle knížky je Neil Stephenson. Přeložil ji z angličtiny do češtiny Tomáš Hrách. A je to kniha, kdy se jedná o kulturní kyberpunkový román, a toho Neila Stephensona, pro toho tato knížka znamenala vystřelení a start do světa science fiction. Představuje prý Ameriku takovou, jako ji dosud neznáme. To jako je klišé, ale věřím tomu, že tahle kniha se zítřejšímu výherci detektivky bude setsakramensky líbit. Detektivka startuje zítra po kachně po 9. hodině. Těším se na to. Dneska to bylo těžší, zítra to bude ještě těžší, pro někoho samozřejmě jednodušší, to se tak jako ve světě děje. Tohle jsou Progresové,

0: Ještě tedy trocha australské muziky, kterou jsme měli dneska docela hodně mezi 9. a 10., kdy jsme hledali australskou skupinu Airborne. Nakonec jsme ji našli a té australské hudby jsme si užili. Teď tedy ještě Enexis, taktéž ze stejného světa dílu. Za okamžik už z Evropy Pepa Labus a zprávy a potom Standa Rubáš a půl kilovka roku. Dneska to bude jedna 50letá česká muzika, tedy deska, která vyšla v roce 1976. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Býťáci, dávajte si pozor na dálnici D11 mezi 25. a 29. kilometrem z Prahy na Hradec Králové. Vytvořila se tam kolona ve zúžení, tam stojí osobní auto s defektem a to zdržení je už přes 10 minut pro osobáky. D1 od Vyškova na Brno na 211. kilometru se brzdí, na 208. srazilo auto srnku a na 205. je bouračka osobního auta v pravém jízdním pruhu, bude vás to stát minimálně 15 minut. D8, 37. kilometr od Prahy na Ústí, za Roudnicí na úrovni Doksan je odstavené osobní auto. Pozor také na 35. z Turnova na Liberec u Hodkovic nad Mohelkou. Je nějaká krabice přímo na silnici a v centru Brna v úzké ulici srazilo osobní auto motorkáře. Na místě už jsou policisté, vy tam býťáci buďte určitě opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Později odpoledne a večer dojde k ubývání oblačnosti. Místy až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů. Ty noční ale klesnou až na nulu a objeví se četné přízemní mrazíky. Zítra se mírně ochladí. Počasí by mělo být podobné tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 se ve dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série se středočeským soupeřem, kterému v dělíčku od května 2018 nepodlehli v nejvyšší soutěži 9x po sobě. Poslední 3 zápasy tam skončily nerozhodně. Utkání má výkop v 18 hodin. Těžší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v České republice dosáhnout podle odhadu až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, započítává i dopady do dodavatelských řetězců, dopady na investice a produktivitu i škody na životním prostředí. Vyplývá to z analýzy, kterou poskytla Česká asociace pojišťoven. Až 3 roky vězení hrozí hokejovým fanouškům, kteří během utkání s Českými Budějovicemi donutili rodiny s dětmi prchat z hlediště Horácké arény v Jihlavě. Policisté obvinili 3 muže z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. Příznivci Dukly napadli fanoušky hostí i členy bezpečnostní agentury. Hurikánová sezona v Tichém oceánu je letos velmi aktivní, a to dokonce rekordně. Podle hodnocení akumulované energie jde letos o nejintenzivnější rok v historii měření této oblasti. Do velké míry je za to zodpovědný jev El Niño. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte půl kila roku na Rádiu Beat.
0: 5 křížků na hrbu a pořád si je každý rád vychutná. Půl kila roku.

0: 50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beep.
1: No jistě, že na tom se myslím shodneme, že 50 let není žádný věk, ani co se týká těch jednotlivých nahrávek, která to je dneska, ta 50letá vydaná v roce 1976, je už tím pádem po té první písni tady u nás na Beatu zcela jasno. Ale oni nejasnosti vyplynou, až se začneme trošku šťourat v té teorii tohoto alba, protože i my s Vejvodou, když jsme se tady střídali, tak jeden říkal tohle, druhý říkal tohle, oba mysleli to samý. Tak je to třeba zapeklité už jenom s tím názvem téhleté desky. To doprobereme, že necháme zpívat Mišíka v této hodině. Je tedy jasno, že jsme u toho alba, které vyšlo v roce 1976. To je taky naprosto jasno. Začíná skladbou Cesta do dětství. No a fandové dobře vědí, že druhá se jmenuje Kde je můj stůl.

0: kvalita, která přečkala 50 let. A je pořád lepší. Půl kila roku na Rádio Beat.
1: No pojďme se v tom zkusit tedy zorientovat, pokud nejste úplně kovaní v tom názvosloví té, které dané desky. Vláďa Mišík je aktuálním interpretem, spolu s ním je tedy za touhletou deskou taky kapela ETC, je to první deska, pokud se nemýlím, nahraná za doprovodu členů skupiny ETC, ale není to tam tak úplně uvedeno, protože na tom obalu samotném je pouze Vláďa Mišík, je tam i vyfocen a tak se ta deska vlastně taky jmenuje Vláďa Mišík, takhle jednoduše z roku 1976, ale někteří si to řadějí tak, aby jim to vyšlo vzhledem k těm ostatním deskám pod název 1, Vláďa Mišíka ETC 1, a někteří tomu říkají Stříhali do hola malého chlapečka podle nejslavnější písně, která na té desce je také a otvírá stranu B, nebo stranu 2 toho původního vinylového vydání z roku 76, které celkově bylo dlouhé 38 minut a 45 sekund, taky si ho přehráváme a taky nám to tak vyjde čistého času na muziku. Natahuju to pouze tím svým kafrádím. Co je důležité, ať už to máte zařazeno ve své domácí sbírce jako Vláďa Mišík 1 anebo Stříhali do hola, pořád se tu bavíme o té stejné desce, skvělé desce, ze které jsme hráli Kde je můj stůl jednohubky i Bazarem proměn a budeme odtud hrát i Proč ta růže uvadá závěrečnou skladbu první strany toho původního vinilu.

pozorně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Půl kila roku na Rádiu Beat.
1: Půl kila roku je aktuální téma. Po nějaké době tady máme taky českou muziku Vláďu Mišíka z roku 1976. Z desky nazvané Jednoduše Vláďa Mišík, nebo z desky jednoduše nenazvané, z desky, která potom, co vyšla, tak se stala velmi úspěšnou, skutečně takovou jako událostí se dá nazývat tohleto album, ale pak právě díky všem těm zákazům, příkazům a všem těm věcem minulého režimu byl problém třeba s tím, aby vyšla její nějaká reedice za těch starých časů, za nových časů, pak těch reedic vyšlo několik. Jedna z nich dokonce právě doplněná o bonusy už pod názvem Stříhali dohola malého chlapečka, což podporuje takové to moje tvrzení, že tahle ta deska může mít několik názvů, fandové se nakonec shodnou na tom, která to je, ale v katalogu to občas dělá některým neznalým věcem trošku zmatek. Vláďa Mišík spolu s ETC, kteří taky nebyli tak úplně přiznaní, a tvořili je Pavel Forst, Petr Pokorný, Honza Hrubý a Vláďa Patruněk a Tolia Kohout, tak ti to natočili spolu s ním a taky hromada hostů, mezi kterými nechyběl třeba Pavel Větrovec, Jan

Kvalita, která přečkala 50 let a je pořád lepší. Půl kila roku na Rádio Bí.

A právě takhle celá ta deska končí, tedy ta původní deska, ten původní vinyl, který vyšel v roce 1976 a který obsahoval 9 písní. Obaliskem byl uzavřen a pro dnešek je tím uzavřena taky naše půl kila roku. Já vím, že byste mohli říkat, že máte delší verzi, ale to už máte tu reedici pozdější, nebo dokonce i takový ten velký balík, který se vešel na několik CDček a tím pádem bychom tady mohli hrát hodiny, ale pokud se máme bavit o těch půlkilových, tak ta půlkilová, ta zněla právě takhle. Vláďa Mišík je za námi, je vyvěšen na webu, Facebooku, Instagramu Rádia Beat. No a já si jdu pomalu připravovat obrázek zase na zítřejší odpoledne, protože po 14. hodině přijde další jedna půlkilová deska. Jaká to bude, zatím neprozradím.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Ještě než sem vnikne Josko Lábus a přinese čerstvé zprávy, tomu se zabránit opravdu nedá, tak ale pojďme ještě k dopravě, kterou mi tady hlásíte, Vítáci, ze všech možných regionů. Začneme Prahou, protože ta pražská SMS-ka z Dominovy ulice na Praze 13 mi tady teď před oči spadla jako první, je tam čerstvá dopravní nehoda. To též platí pro Aš, tedy z Prahy rovnou na západ, v okružní ulici se co si vyšetřuje. V Teplicích hlásíte Jateční, tam buďte velmi opatrní. Taky 438. příjezd do Bystřice pod Hostýnem od Kroměříže, tam je karambol v Tlumačově na Zlínsku ulice U Skály, tak tam je další jedno místo, kde probíhá vyšetřování, zřejmě tady s asistencí policistů, protože i na jejich serverech se objevila tahle ta informace, počítejte tedy s tím. Taky s tím, že D5 už dneska stojí od Rudné, na sjezdu na Pražský okruh je totiž jedna dopravní nehoda, na úrovni Ořecha je potom druhá dopravní nehoda, takže ten směr na Prahu vázne už takhle časně z odpoledne a podepisuje se to i na protisměru. Když vynechám všechny ty dopravní omezení, tak vidím, že kolony začínají už před tunely na Zbraslavi. Počítejte tedy s tím. Oproti Všerišku je o něco lepší jižní spojka, ale úplně nejasejte. Od Spořilova to jede velmi pomalu, od Černáku už to potom stojí nahoru, na Kbely, na Letňany. Tam už je to tmavě červené v dopravních mapách. Jestliže jsme se tady včera tak jako plácali po ramenou, že šmejkalka nebrzdí průjezd, tak dneska ho brzdí. To znamená, že kdo jede tímhletím směrem z Prahy po D1 pryč, tak už někde od Velkých Popovic je v koloně, dolů z kopce právě za ten Benešovský sjezd a za Šmejkalku, tam se tvoří kolona, počítejte s tím, býťáci. Kolona stojí taky od Bystřice nahoru po trojce k Benešovu, v celém tomhletom úseku je to tmavě červené, no a drobná kolona je taky na D1 opačně směrem na Brno od Vyškova, ale v podstatě odšlapaně kolem tuřeňského letiště. Když se podívám do mapy, tak jen ten úsek, kde se pracuje, je zacpaný kolonou, jinak ten průjezd po D1 kolem Brna je dneska nezvykle čistý. Snad jsem to nezakřiknul, jezděte opatrně, ať nám to vydrží.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne místy až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se vyskytnou místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalisté Sparty se v zítřejším druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestrému. Před měsícem zvítězili na hřišti Araratu Armenia 4-1. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné výkop v 18.45. Evropská komise navrhla roční odklad klíčových povinností metanového nařízení pro dováženou ropu a plyn. Informovala o tom ve svém prohlášení. O odklad usilovala mimo jiné Česká republika, která pak získala podporu dalších 19 států, včetně Německa, prosazovala až tříletý odklad. Francie navrhovala jeden rok. Rozhodnutí komise uvítal premiér Babiš. Ústavní soud odmítl dvě stížnosti hlavního aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiříkovského. Jedna zpochybňovala okolnosti, za kterých policie přibrala soudního znalce. Druhá upozorňovala na to, že policisté prý neumožnili obhajobě nahlédnout do kompletního spisového materiálu. Soud považoval obě stížnosti za neopodstatněné. Pozemní antény americké satelitní internetové služby Starlink byly u Sofie terčem žhářů. Dnes to v bulharském parlamentu prohlásil premiér Radev. Žádné další podrobnosti nezdělil. Opozice naopak incident označuje jako sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. A je po zprávách. Po nich si poslechněte AC/DC na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Legendární Juriáši se řítí na Prahu a Ostravu a nesou prapor Rádia Beat Live. Dva koncerty. Dvě rozloučení s legendou a nespočet slavných melodií živě. Připravte se na ně. Užijte si je. Vyhrajte Lupen. To nejlepší od britské rockové legendy napichované do dvou víkendových dní. Beat Live. Juraj a Hýb po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Páka jasná na rádiu Beat. No sex, no drugs. Přesně v 15 hodin a 15 minut dohrála tahle muzika. Zdraví vás standardu, váš přijdu příjemné středeční odpoledne s muzikou další. Máme za sebou půl kila roku, to máme taky vyvěšeno na všech našich webech a sítích. No a před sebou máme spoustu dalších úkolů, které společně můžeme a musíme probrat. Jedním z nich je muzika, samozřejmě dáme Queeny, Bruce Springsteena i Procol Harum. Podíváme se na to, kdo všechno dneska může oslavovat uprostřed týdne nějaký ten svůj svátek, i když třeba není Agáta. Agáta to má jasný, to slaví jméno, ale ono se najde spousta dalších záminek. A taky promluvíme spolu o večeru, který je tradiční, živákový a vy rozhodujete, co se v něm bude hrát. Tak pokud máte už teď nějaký tip, a tím bychom možná mohli začít na to, co má pustit z živáku o ta večer po 8, sepište to do zprávy, pošlete to sem k nám do Beatu, buď SMS-kem, nebo mailem, nebo zprávou z aplikace.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byly Queen na Rádiu Beats. Jejich Another One Bites the Dust je za námi. Chystám tady Alice Coopera, chystám taky Pink Floyd. Sbírám tady vaše zprávy, protože někdo tady radil Teda Nugenta, někdo, že by Krucipisk, to bychom mohli dát klidně. Taky v dnešních živácích, ty SMSky, které teďko cituju, tak jsou právě k tomu večeru živáku s Otou Semanem, který přijde dneska úderem 8. Jsem rád, že nám to takhle funguje. Vy vidíte taky z druhé strany, že to funguje, že je tady nepřehlížím, ale naopak je tady připravuju a označuju tak, aby tady Oťas měl jasnou volbu. Jedním okem mrkne mezi všechny zprávy, které přišly během dnešního dne a vidí, které se ho týkají. Takže pište dál svoje nápady a těšte se na večer.

Jezdy další kusy nám tady na beatu jdou. A tohle je jeden z nich. Shine Any Crazy Diamond, ta kapela Pink Floyd, tak jak jsem jí slíbil, tak jsem jí také pustil. Máme ji za sebou a jsou 3:15 na 4, to jenom tak pro úplnost, aby ta informace zazněla celá. Je středa a pakliže jste se ještě nepřihlásili k beatové rozhledně, když to uděláte hned teď, myslím, že máte ještě malou mizivou šanci, že k vám dorazí ta aktuální beatová rozhledna, pro ty, který by vůbec nevěděli, o co jde, tak je vlastně takový časopis. Nestojí to ani orla, je to úplně zadarmo, chodí to každý týden do mailové schránky té vaší, kterou při té registraci uvedete, jakože chcete, aby to bylo místo, kam bude směrován tenhle ten náš beatový mailový týdeník, který z části přináší informace o tom, co se na beatu chystá tento a vlastně částečně i příští týden, to abyste měli přehled, ale zároveň taky je to právě časopis, který dává dohromady Radek Diesler, takže jsou tam různá témata, různá pojednání, něco z historie, něco z budoucnosti, něco z koncertu, něco třeba z životopisů slavných muzikantů. To všechno můžete mít každý týden úplně zadarmo ve své schránce, pokud tedy se připojíte. Ti, co se připojili, udělali to jednou, stalo je to pár sekund času, tak už jim pravidelně rozhledna chodí, vy můžete patřit mezi ně. Když se podíváte na náš web a sjedete prstem a myší trošku níž, tak po pravé straně budete mít velké červené pole nanepsané beatová rozhledna. To je právě to ono. Tam se přihlásíte, tam odtud vám taky vyskočí přístup do starých čísel, kdyby vám něco chybilo v rámci kompletace, nebo jste se chtěli podívat, co už se psalo za ta dlouhá léta beatové rozhledny, tak máte po.

0: jsi na čtyřech kolech.
1: Muzika za námi, Pepek před námi, čerstvé zprávy se chystají, za chvilku si dáme pak Scorpions, Jet Rotal, Fifth Dimension a uvidíme co dalšího. No a předtím ještě dopravní informace, které hlásíte třeba z Olomouce Pavelkovy ulice, kde je hlášena čerstvá nehoda dvou osobních. To je jedno místo, dálnice D1, 157. kilometr na Prahu, to znamená někde na Ubíteše, tak počítejte, že je dopravní nehoda, která bude komplikovat ten průjezd a vůbec, když jsme u té D1, pojďme ji podle dopravní mapy projet celou, aby jsme si řekli, že jedete-li z Vyškova na Brno, tak postojíte za Holubicemi u Tvarožné, tam jsou dvě dopravní nehody, pak se rozjedete, přibrzdíte před tou spojkou s dálnicí D2, není to žádná extra dlouhá kolona, ale kolona to je dobré s tím počítat. Opačný směr se plní ve směru na Brno někde za Modleticemi před Popovicemi a vydrží vám to za Šmejkalku, to znamená za odbočku s komunikací první třídy číslo 3 neboli starou Benešovskou. Chcete-li, tak tady kolona tradiční odpolední je i dnes. Co hlásíte dál je Praha ulice u Pošty, to je Praha 8, jestli se nemýlím, nehoda dvou osobních aut, vyšetřuje se v Blně, v Jihlavské ulici, taky v Lounech na mostu Veslařů je nějaký karambol a v Olomouci v Pavlovické ulici, i tam projíždějte prosím víťáci velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, během dne místy až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se vyskytnou místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Zítra ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Výkop je na programu ve 21 hodin. Premiér Babiš řekl před odletem na jednání špiček států Evropské unie, že ministr školství Plaga má jeho důvěru. Zástupci vládní koalice se také dnes shodli na podobě novely o financování asistentů pedagoga, který by tak v pondělí měla schválit vláda. Babiš řekl, že o jednání zástupců koalice byl informován, ale neměl čas zjistit podrobnosti. Signál Festival ovlivní od zítřka do neděle také dopravu v částech Prahy. Nejvíc návštěvníků se čeká v centru města a také v Dejvicích. Magistrát proto žádá řidiče, aby během festivalu omezili cesty autem do dotčených lokalit. Lidem doporučuje využít hlavně MHD. Komplikace v dopravě se očekávají především ve večerních hodinách. Italská premiérka Meloniová při dnešním vystoupení v italském senátu prohlásila, že podpora Ukrajiny bránící se ruské agresi není alternativou k míru, ale jeho podmínkou. Zároveň vzkázala, že se jí nestýská po ruských tancích v Evropě. Jmenovitě přitom zmínila sovětské vojenské zásahy v Praze a Budapešti v letech 1968 a 1956. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

Řeknu vám, byťáci, dneska je to teda skutku výběr z hroznů. Zatímco včera jsme říkali, že nám ty mezinárodní dny, alespoň některé spolu tak nějak souvisí, speciálně jsme zmiňovali ten mezinárodní den bez podprsenky a mezinárodní den lentilek, to si tak člověk dokáže spojit dohromady. Dneska je to výběr takový velmi, velmi pestrý. Tak začneme tím, že takhle ve středu s datem 14. října má svůj svátek Agáta, tam je to jasně daný, pokud jste Agáta, tak všechno nejlepší, pokud nejste Agáta, no tak můžete oslavovat mnoho věcí, třeba Mezinárodní den cukru, ale žádných napodobenin, musí to být cukr jako cukr, žádný další příměsi v tom být nesmějí. To tak trošku souvisí s Mezinárodním dnem desertu, který si můžete užít. Pak přichází na řadu Mezinárodní den zdravotních sester, ale pozor, jenom těch, které pracují na akutních příjmech a není nikde psáno, že si musíte zlomit ruku, abyste je mohli popřát, jo? Tak to jenom zmiňuju. Je Mezinárodní den taky plyšových medvídků, které si ale musíte vzít do práce nebo do školy, jinak se to nepočítá. Mezinárodní den, kdybyste měli vzít své rodiče někam na oběd, nebo na pozdní oběd, nebo na brzkou večeři, tak to můžete dneska oslavovat. Oslavovat můžete taky Mezinárodní den proti šikaně, můžete oslavovat Mezinárodní den všeho odpadu elektronického typu, takže mobily a všechny digitální věci. Všechny skameněliny mají dneska svůj Mezinárodní den a tlustý zvířata, ty mají dneska taky svůj Mezinárodní den. A korunuje to teda mezi náma ještě tady po mé ruce levé stojící myslivecký kalendář, který na dnešek hlásí Světový den normalizace. Tak myslím, že v tomhle výběru si opravdu každý vybere.

0: metr hlíny nad sebou.
1: Ano, jak jsme se bavili o živácích, tak tady je jeden z těch důkazů, že živé muziky tady nabítuje hromada. Navíc jsou mezi tím ukryty tyhle ty speciální verze. Jako třeba Za vodou, ovšem mnoho vokál, nejenom Vláďa Myšík z ETC, stále za touhletou muzikou. Než se dostaneme k živákům večer, tak si pojďme taky říct, ať mě kluci za uši nevytahají, že tady budou uši Rádia Beat. Petr Korel, spolu s ním taky Vašek Vlasák z kapely Limetal, ten bude mít dneska ten nelehký úkol rozpoznávat a hodnotit to, co se na beatu bude hrát, protože to je to jediné, co mu tady zbývá. Na displejích nic svítit nebude, v playlistech nic vidět nebude a jediný orgán, kterým se do toho celého může ponořit, jsou právě jeho vlastní uši. Za prvý uvidíme, jak na tom s ušima je, za druhý uslyšíme, jak je na to s jeho hudebním vkusem, protože co Vašek Vlasák hraje za muziku, to už dávno víme všichni dobře. Té muziky natočila, nahrál víc než dost, ale co si pouští třeba doma a co mu lahodí na ucho, tak to se odhalí právě dneska v uších. Tak si je nenechte ujít, začínají v 7.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Blue Effect, toho času s Leškem Semelkou a ptáky, když kroužkuju. Ohlédnutí za včerejškem. Včera tady byl Vojta Říha z Blue Effectu v rokové zpovědnici s Danem Kohoutem a probrali lecos, pohovořili o letčem a zahráli také lecos. Pokud byste patřili mezi ty, kteří to včera prošvihli a chtěli byste to napravit, no tak repríza páteční raní je jedna z možností, čeho se chytit a co si napsat někam do kalendáře a možná, že i k budíku, abyste ji nepropásli, anebo vydržet, protože Dan Kohout včera nezapomněl zapnout kamery, takže z toho večera existuje záznam i s obrazem a ten musí někdo, tedy já, přestříhat a pak ho dát na beatový YouTube, což taky udělám co nejdřív, na holej pupek to slibuju, už si to tady kopíruju do strojů, které to umějí a se kterými je potřeba pracovat, což je pro vás třeba zase výzva, abyste, pokud se touláte někde po internetu, vyrazili taky právě třeba sem, našli si ten beatový kanál na YouTube, přiklikli se tam, jak to říkají všichni dělatí důležití na internetu, tak si tam dali odběr a zvoneček, protože až tam to video spadne, tak vám to potom pípne a vy ho neprošvihnete.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Víťáci, jak to vypadá v dopravě? Ozýváte se z Katovic, ale s jednoduchým V, to znamená z 22 u Strakonic. Tam je dopravní nehoda, se kterou byste měli počítat, probíhá vyšetřování a probíhá i překážení, to je věc jasná. Klimkovice, Ostrav, město a tady ulice Československé armády, tam máme hlášen další karambol. Jeden je také v Praze a to konkrétně na Praze 3 je v Lucemburské, Tábor, Smolínova ulice, tam se vyšetřuje. Hláška přišla i z D49 mezi nějakým 12.5-13. kilometrem ve směru na Frišták, tam je dopravní nehoda a opatrní buďte také v Liberci v Doubské.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne místy až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se vyskytnou místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Hradce Králové budou v zítřejší předhrávce 11. kola Tip Sport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Nejméně do pátku si může polepšit i Verva, která v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre může poskočit na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17:30. Sněmovna dnes znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Prosadila i zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala tak veta prezidenta Pavla, který tyto normy odmítl. Opozice avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Evropská komise napsala protikorupční organizaci Transparency International v reakci na její květnový podnět, že premiér Babiš je ve střetu zájmu a jim přijatá opatření ho dostatečně neřeší. Stanovisko dnes organizace zveřejnila. Je pod ním podepsána ředitelka generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Wernerová. Babiš střet zájmu odmítl. Francouzská letecká společnost Air France potvrdila, že bude dodržovat nová izraelská pravidla. Ta zakazují pilotům a členům posádek s občanstvím 31 převážně muslimských zemí létat do Izraele i přes jeho vzdušný prostor. Kontroverzní opatření by podle některých odborníků mohlo leteckou společnost vystavit žalobám za diskriminaci. Napsala to stanice Al Jazeera. Stejně podle serveru postupují i aerolinky Smartwings. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Kortizáne z 25. Avenue, jejich omylem je za námi v 17 hodin a 16 minut. Dáme si další muziku, mám tady třeba UFO nebo Holís, ale předtím taky jeden rychlý pohled na dopravu.
1: Je to čtyřka ve směru jako na Budějovice. U Jihoviště, jak se dělá to nový přemostění, tak to teďkom svedli vlastně do protisměru jako od Budějic, je to jeden pruh a kolona. Já teďkom přijíždím ke sjezdu na Zbraslav a od Práglu nevidím konec kolony.
0: Tak s tím býťáci počítejte, pokud se tomu můžete vyhnout, asi to není úplně špatná možnost.

Legendární Uriáši se řítí na Prahu a Ostravu a nesou prapor Rádia Beat Live. Dva koncerty. Dvě rozloučení s legendou a nespočet slavných melodií živě. Připravte se na ně. Užijte si je. Vyhrajte Lupen. To nejlepší od britské rockové legendy napichované do dvou víkendových dní. Beat Live. Juraj a Hýb po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Clean a spolu s ním je taky David Bowie, Pokup je Under Pressure. Za dvě minuty bude 17:30, chystám pro vás Beatles, ZZ Top, ale chystají se také Šimiho menšinové sporty. Takový malý přehled toho, co už dneska během ranního vysílání zaznělo, doplněno o informace další. To si dáme za malou chvíli.

0: menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Autokrosař Petr Nikodem získal evropský titul v kategorii Superbuggy. Šampionem se stal díky vítězství v

český tým ovládl soutěž družstev a Martin Pejša se psem Grimem Golperandem získal titul mistra světa mezi jednotlivci. Šampionátu ve městě Nova Gorica se účastnilo 139 závodníků ze 37 zemí. Příchovice Svinov vedou po 9. kole první ligu národní házené. Úřadující mistři z Příchovic vyhráli v Plzni újezdě 25-12, zatímco Svinov doma remizoval s Krčínem 15-15. Třetí nezvěstice zvítězili v Tymákově 20-19 a na čtvrté místo se posunula Studenka po výhře nad Ostopovicemi. Australský plochodrážník Jack Holder dostal druhou divokou kartu pro seriál Speedway Grand Prix 2027. Letos ho o zbytek sezony připravilo vážné poranění ruky po pádu ve Vratislavi. To byly středeční sporty. Radio Beat.

0: Motocyklová šestidenní je v plném proudu. Exkluzivní informace z místa přináší Ivo Kaštan.
1: Hola amigos bíťákos. Den druhý z tého ročníku motocyklové šestidenní se jel na stejné trati jako ten první, ale byl mnohem náročnější, rozbitější a snad ještě prašnější. Zatímco v pondělí Bert Kaštan dokázal dojet ve svém stanoveném čase, v úterý nazběral přes hodinu a to znamenalo 9 hodin v sedle motorky. Říkám to jako příklad zmatků, které panovaly před startem některých rychlostních zkoušek, kde se tvořily obrovské fronty a docházelo i na potyčky mezi závodníky a padala hodně ostrá slova. Takže ztrátu nazbírala snad většina jezdců, ale všemi pořadatelé smazali. Náš tým AMK Zalány se drží na 24. místě, juniorská stříbrná váza je 6., ale tou nejlepší zprávou je, že všechny české týmy pokračují v plném počtu. Z portugalské Grandoly pro rádio Beat Ivoš Kaštan.
2: Klasický rok. Klasický rok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Vítej do pohádky, vás můžu vzít takhle s vysíláním rádia Beat. Je 17.47 Marakain i s Luckou Bílou to mají pro dnešek za sebou, tady je v éteru. Já už chystám další muziku, ale zároveň se blíží celá, tak si pojďme zopakovat ty kontakty. Teď je v tom pořádek, ať všichni vědí, že i když neudělám tuhle výzvu, tak můžou hlásit třeba právě dopravní informace v aplikaci. Je v nahrávátku přímo na to takový čudlik, dopravník, a můžete namluvit, co se děje, případně napsat, co se děje, případně vyfotit, co se děje, pokud třeba máte pocit, že potřebuji vidět obrázek z místa, abych pochopil, jak to tam vypadá v rámci dopravní situace. To je jedna z možností. Další může být právě třeba telefon s číslem 210 32 33 34. I to je cesta, jak dát ostatním býťákům někde za vámi vědět, kudy ano a kudy ne. No a pokud byste hledali ten nejlepší moment, kdy ty dopravní informace sem do býtu dostat, tak vás můžu ubezpečit, že ten je naprosto kdykoliv. I teď.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Kolega a kamarád Dave Gorby to řekl, že dohrála radarový Láska a před námi je úplně jiný Láska, ten přinese čerstvé zprávy. Mezitím si řekneme, že D46 mezi 30. a 33. kilometrem ve směru na Olomouc je u Olšan přicpána nějakou dopravní nehodou a vyšetřováním. Do Břízka ve směru na Barandovský most na Praze 5 hlásí dopravní nehodu dvouosobních aut, takže to bude váznout pro změnu opačným směrem. Brno, Hradecká ulice, tam se vyšetřuje Šumperk, Alšo. To je další jedno místo, kde byste měli být opatrní a počítat se zpožděním. Na Praze 8, to je informace pro ty, kteří se snaží dostat na D8, tak Ďáblická za křižovatkou s ulicí Střelničnou směrem z centra je dopravní nehoda dvou osobních aut. Vyšetřuje se na Praze 10 Chorvatská ulice, tam se vyšetřuje také, a v Plzni 3 je to Folmavská, kde byste měli počítat s nějakým drobným zpožděním, kterému se nevyhnete, protože ho tam způsobuje dopravní nehoda. Mimochodem, kdo to nevezme přes ty Ďáblice, tak tomu řeknu, že mezi Hloubětínem a Letňanami, nebo Letňany, tak je situace velmi nepěkná. Jednak stojí kolona od Černého mostu vrchem přes Byly nahoru a jednak stojí kolona už někde od Zdib na Prahu, na Ďáblice a dolů. V obou případech za to můžou dopravní nehody, které to tam ještě více vytunily, takže pokud se tady tudy vydáte, počítejte s tím, že to chce asi sváčů sebou. Ono na jižní spojce, když tak koukám do dopravních map, to není o moc lepší. Bavili jsme se o té Dobřížské na Barandovský most od Prahy 5, tam to začíná už někde v tunelu Mrázovka. Je ta kolona dost nehybná, ale ona v opačném směru je na tom úplně stejně a začíná už někde na úrovni Prahy 4 u Horních Rostyl. Odtud se táhne dosti pomalu jedoucí špunt na Barandovský most a dál na Dobřížskou. Počítejte i s ním.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Během dne místy až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ráno se vyskytnou místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Michal Fridrich podepsal v Ostravě novou smlouvu. 36-letý stoper se dohodl s klubem na podmínkách nového kontraktu do konce této sezóny s opcí na příští ročník. Klub o tom informoval na svém webu. Minister zahraničí Macinka zítra odcestuje na 2 dny do Říma. Setká se tam se svým protějškem Tajany a sejde se také se zástupci českých investorů. Cesta přichází 2 týdny poté, co premiér Babiš a předsedkyně italské vlády Meloniová dojednali společný akční plán do roku 2030. V programu má i setkání se zástupci české komunity, s českými vojáky působícími v mezinárodních strukturách v Itálii a s představiteli krajanských organizací. Za zpřísněných bezpečnostních podmínek začal dnes pražský městský soud projednávat obžalobu na muže z Číny, kterého státní zástupce viní z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Podle žalobce Martina Bílého přicestoval do České republiky coby příslušník čínské rozvědky na podzim 2022. Americký prezident Trump se vysmál muži, kterého v britském přírodním parku zabil tygr, sdělal drastické záběry z útoku s poznámkou, že si lidé nemají zahrávat s přírodou. Později zveřejnil také videa vytvořená umělou inteligencí, v kterých se sám stylizuje do role lva a tygra. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Radio Beat.

Tak jako každý den, jestli je na něco spolech, je to 6 o'clock rock, je dneska po 6. Automaticky tady s posledním Pepovým slovem jsme se zanořili zpět do let 60. Nejprve to byly Spencer Davis Group, to bylo takový na rozcvičení, Keep on Running, potom Po našem boty proti lásce, ale po jejich Nancy Sinatra a These Boots Are Made for Walking. No a jednu věc vám tím pádem, to se snadno dá dopočítat, musím ještě dlužit, protože ty 60. po 6. mají být vždycky 3. Dneska sáhneme mezi rock'n'rolly, ohlédneme se za uplynulým víkendem a povoláme krále, koho jiné.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeji, Šimi. Google chystá aplikaci Create My Widget, ve které si sami vytvoříme vlastní widget pouhým slovním popisem. Gemini z něj se staví například přehled počasí, kurzů měn důležitých dat nebo světového času. Funkce má být dostupná nejprve na nových zařízeních Google.
0: Vítoskop.
1: Jeho Korejci vyvinuli materiál pro baterie, který by mohl umožnit výrazně rychlejší nabíjení elektromobilů. V laboratorních testech nová anoda zvládla výkon odpovídající teoretickému nabití za 6 minut a po více než 250 cyklech si zachovala 86% kapacity. Technologie je ale zatím ve fázi výzkumu.
0: Vítoskop.
1: Od května do září jsme v Praze zažili celkem 29 tropických dní a 12 tropických nocí.
2: Jako ohlédnutí za mimořádně teplým letem připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy novou story mapu. Nese název Horko v Praze a ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Informace se dají také využít při plánování nových čtvrtí. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 36. Karton veverek. Rok 2009. Čte Matěj.
2: V době, kdy jsme měli před šestou deskou, nám začalo takový divný období. Dostavilo se zcela nenápadně a trvalo zhruba 2 roky. Stvořila ho směs tvůrčích a soukromých krizí. Honzu tenkrát na chvíli přestalo bavit hrát a nešlo to nazvat jinak než vyhořením. Chtěl se na to vykašlat, což je stav, který zažilo hodně muzikantů. Najednou ti přestane dávat smysl to, co si doteď dělal rád a značením, přijde ti to všechno stereotypní a nikam nevedoucí. Hraješ koncert, ale je na tobě jasně vidět, že bys radši byl úplně někde jinde. Nejlíp někde daleko v cizině a tam dělal pomocnou sílu na lodi, jenom abys pro boha nemusel v pátek odpoledne na sraz, dodávkou jet někam daleko, tam čekat, zahrát pro lidi, spát v hotelu, druhý den přejet jinam, zase čekat, hrát a vrátit se v neděli nad ránem. Nikdo za to vyhoření nemůže, není to ponorka s kámošema, ale s hudbou, která se ti protiví. A tak jsme Honzu s klukama různýma argumentama přesvědčovali, ať je v pohodě, a když znova naskočil, tak přišla tahle krize na mě. A když jsem i já znova naskočil, tak mě na konci léta 2008, zrovna když jsme měli začít zkoušet na další desku, sebrali s trávou na Ukrajině. Bylo to poměrně silný kafe a trvalo to 1,5 měsíce, než jsem se odtamtud s trestem za krkem dostal. Celý ten zbytek podzimu byl potom takovej divnej, na zkouškách nám to nešlo a neměli jsme z toho materiálu úplně dobrý pocit. Dost nepřipravený jsme pak na začátku prosince nastoupili do studia, který bylo v Praze ve Vršovicích hluboko v podzemí ve sklepních kolích a na konci měsíce jsme z něj vypadli úplně vyšťavený s vědomím, že tahle deska asi není úplně podle našich představ. Bylo znát klasický spolehání se na to, že ono to ve studiu nějak dopadne, což přes veškerou snahu jakoby tam poprvé nezafungovalo. Můzy neroztáhly svoje křídla a lehce se začínal dostavovat pocit, že nám prostě došly nápady a v tom je zakopaný pes.

Trocha historie a trocha muziky kapely Vohnout. Je 18.40, dáme si Floydy, abychom to zase trošku uklidnili, pak si dáme Badfinger, pak si dáme tady placáka, já si půjdu po svých, vy se můžete těšit na to, co nás čeká během dnešního dne. V tom zbytku je to program velmi nabitý a z části ho nabíjíte vy. Z části už nabito má, protože Petr Koral mi poslal playlist, který mám za úkol připravit do 7. hodiny a zároveň ho tady pozamykat a posklízet, tak aby nebyl nikde vidět a nebyl nikde čitelný. No to proto, aby Vašek Vlasák z kapely Limetal nemohl opisovat a neměl to jednodušší než jiní hosté, kteří sem chodí s Petrem Korálem vždycky ve středu večer. Dneska to bude právě Vašek a muzika už je na svých místech. Musím říct, že jsou tam jako některé věci, které bych se nebál nazývat úplně chytákem. Tak uvidíme, jak si s nima Vašek poradí. Vy se na to těšte, od 7 začínají Uši tady u nás na beatu. Od 8 živák. O těch už jsme se bavili, ale klidně to zopakuju, že zprávy, které k živákům přišly už během toho dnešního dne, tak ty už jsou tady rozsvíceny, jsou tady zvýrazněny. Ota Seman bude mít na výběr hned, jak sem vleze a podívá se jenom jedním očkem tady do těch našich komunikačních oken, tak uvidí, které zprávy se týkají jeho a dnešního večera. Ještě pořád je tam spousta místa na to, abyste poslali i vy ostatní svoje zprávy do živáku tady u nás na beatu SMS-ku, mailem, zprávou z aplikace. To je jedno, zvolte si tu cestu, která vám je nejmilejší v těch psaných kontaktech. Pokud byste nechtěli psát a chtěli si sotě sem rovnou pokecat, tak počkejte na tu 8. večerní. Pak se totiž přidá ještě jeden kontakt a to je telefonní číslo 210 32 33 34.

Chris Rea, k tomu Vašek Vlasák, Petr Korál i Ota Seman, všichni jsou připraveni, to znamená, že já můžu v klidu říct puška a vystřelit odsud, protože vás nechám v dobré společnosti, jak jsme si ji naslibovali. V 7 uši, v 8 živáky, je na vás, co se bude hrát, a ne v těch uších, ale v těch živácích, pište sem do beatu svoje nápady, tipy, klidně k tomu připojte nejenom jakože co to má být za muziku, ale i nějaké, co já vím, blahopřání, komentář, nebo třeba důvod, proč zrovna volíte ten, který živák, to se Otěsovi taky do toho večera bude hodit. Máme před sebou 4 hodiny úplně prázdného playlistu, je potřeba ho vyplnit a vyplní se jen a pouze z vašich přání. Já vám přeju krásný zbytek středy, zítra odpoledne se na vás budu těšit.

0: Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Uši Rádia Beat se právě rozjíždějí, tudíž vás od mikrofonu jako první věc zdraví Petr Koral a jako druhá věc také tradiční musím uvítat hosta a tím je po nějaké době opět člověk, který v uších už byl několikrát, jmenuje se Václav Vlasák a je to baskytarista kapelní skupiny Limetal. Ahoj Vašku.
2: Ahoj, děkuji, všechny zdravím.
1: Co kdybychom začali něčím hodně starým, až takovým šedesátkovým?
2: No, může být, no.
1: Zkusíme to.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A Vašek Vlasák z Limetalu tvářil se během té písně spokojeně, tudíž usuzuji, že se ti to asi líbilo. Je to tak?
2: Líbilo se mi to a udělal mi strašnou radost, protože když jsem začal svou hudební kariéru jako po kytaristovi jsem byl basista, tak mě vzal do kapely Vašek Janda, současný Dalibor Janda, a když jsme hráli na těch zábavách, tak jsme hráli díky jeho hlasu Creedence Clearwater Revival. A já si myslím, že se nemýlím.
1: Je to tak, samozřejmě.
2: O tom Dom Fogerty, úžasné. Měli jsme s tím tenkrát na zábavách v Drahotuších, to je kousek od nic, obrovský úspěch, ale obrovský. A taková náhodička, za dva dní máme spolu po 30 letech oběd v jedné restauraci.
1: No vida. Já jsem si jenom vzpomněl, že tahle věc se jmenuje Who Stop the Rain, tak já si vzpomínám, že to taky hrála jedna plzeňská taková tancovačková kapela s českým textem a oni to nazvali Who Slap the Rain.
2: Ale to je dobrý překlad, skvělý jako, no.
1: Tak pojďme si pustit něco jiného, to bude začátek let 80.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Ono se řekne prověrka sluchového ústrojí. Já nechci nikoho prověřovat, já chci jenom to, aby ten host vždycky si to poslechl a řekl, co to v něm evokuje, zda se mu to líbí nebo ne, tak se ptám Vaška Vasáka, zda líbilo či nikoli.
2: Jasně, líbilo. Nejsem si úplně jistý, jestli to není náhodou česká kapela taky.
1: Ano, ano, ano.
2: A podle hlasu, protože já jsem v té době ten starý Citron neznal, ale myslím si, že to je Láďa Kubala.
1: Je to tak, je to tak.
2: A je to z desky Obratník Raka.
1: Uh-huh. Z té anglické verze, protože,
2: anglické venze, protože
1: česká nevyšla.
2: Jako jsem si nebyl jistý, ale pak jako tu písničku neznám a ani tu desku celou moc neznám. Slyšel jsem jenom pár věcí, teda, což je smůla, protože my jsme pak začali hrát něco jiného, jak jsme přišli s Bartoněm a s Kvitou, takže je to Láďa Kubala.
1: A tedy líbilo?
2: Líbilo, výborný zpěvák to byl, jako jo. Tenkrát to byl, oni kluci hráli něco jiného, ale my jsme potom přišli s tím, protože jsme hráli s Pavlem Novákem v baru v Hamburku a Zajdy. A tam jsme viděli Judas Priest a Accept a spoustu ságů, já nevím, Supertramp, jo, spoustu kapel. A tam jsme se inspirovali právě těma Judas Priest, jsme byli úplně vyřízení z toho, jak těch mydlili těma palicema. Úžasné, takže asi tak nějak. No.
1: Tak dáme si teď něco docela tvrdého, ale moderního. Teď už se dostaneme do nového tisíciletí. Ono je to nahrávka stará asi 10 let a já teda vím, že tuhle kapelu, pokud jsou moje informace správné, máš rád. Nebudu říkat, co to je, a tak nech se překvapit.
2: Děkuju.

0: Hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Kus moderního hardroku, jestli to takhle mohu zaškatulkovat, z mého pohledu velmi řízného, odpodlahového, ale co tomu říká Vašek Vasák, to se dozvíte teď.
2: Skvělá hudba, nejsem si jistý, je to David Lee Roth?
1: Nebyl, ale povídej dál.
2: Tak,
1: je to taková super skupina, bych řekl, jako, že tam hrajou muzikanti z různých kapel, jejich prostě, že se dali dohromady, jak to bývá. Nebudu tě trápit.
2: Jsem byl trochu podobný, ale ten zpívá jinak, to byly ty Winery Dogs.
1: Seš blízko, ale, Dead Daisies.
2: Dead Daisies, ano. Winery, jo. Myslel, nebyl jsem si jistý, pač výborná hudba i skvělý zpěv, jako jo. No.
1: Co tě na tom baví?
2: Skvělý, no, výborná basa, rytmika, jako skvělý, zpěv vynikající, jako jo. Super. Dead Daisies, jasně,
1: známo.
2: Mám je rád taky, ale teď jsem v tom nebyl si jistý, protože teď jsem když si poslouchali to starý, to Willy Rota. Měl jsem smůlu, byl jsem, mám dcery v Americe a byl jsem na, nechytl jsem už, byl jsem v LA před, říkám, pár lety a měl tam koncert Van Halen.
1: Uh-huh.
2: Ještě než umřel, uh-huh. Že měl rakovinu jazyka, zkouření a z toho. A o 3 dny mi to nevyšlo, což mě strašně mrzí. On potom v nějakém čase krátkém umřel, jako, tak mě to je líto, jako no.
1: No já myslím, že tady z České republiky moc lidí vlastně Van Halen nevidělo nikdy, protože oni sem do Evropy nejezdili.
2: No a snad nikdo, oni sem nejezdili vůbec, no. Ten jako jasně, no, to je, což je škoda, jako, protože to je fenomén, že celá vlastně ten pan Halen měl tam několik těch zpěváků, že jako jeden, co jsem říkal, ten David Lee Roth byl jeden z nich, jako no.
1: Tak si pustíme něco dalšího, co asi znát nebudeš, ale to nevadí, prostě jde opět o to, zalíbí nebo nelíbí.
2: Jasně.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Žánrově je taková hezká staroba, to nemyslím vezem za námi, ale podle zvuku je jasné, že je to novější nahrávka a jsem velmi zvědav, jak se pozdávala Václavu Vlasákovi, tedy baskytaristovi Limetalu, který je hostem dnešních uší.
2: No, než budu hádat, protože nejsem si jistý a nevím, aby řekl pravdu, tak můžu říct jenom to, že jsem měl to štěstí, že jsme byli na turné s Citrónem v Americe, kde jsme měli turné, a mimo jiné jsme hráli i v Las Vegas. A byli jsme tam s klukama v baru samozřejmě se podívat a nad velkým barem, kde se točila vlastně taková kolotoč, tak tam byla kapela Černochů, který měli hamondy, tak jak to, měli dechy a prostě hráli tak, že jsme zůstali sedět. Od té doby mám strašně rád, nejenom, že jsem teda rocker duší, tak se mi líbí samozřejmě i ty dechy a všechno. A ti Černoši a Černošky měli na každou písničku jinou choreografii, jinak byli oblečení a hráli ty žánry, jako kdyby to se učili v nějaké prostě speciální škole, což bylo, a hráli tak skvěle. Bylo to trošku podobné, samozřejmě nepoznal bych toto, nechci hádat, jo, ale prostě bylo to úžasné a od té doby se mi líbí a toto bylo taky skvělé s tím, že jsou tam ty hamondy, že, nebo farfisy, ale spíš hamondy to byly, no a dechy, a to je úžasné, vynikající zpěv zase. Že.
1: Možná tě překvapí, že to je tuzemská kapela.
2: Ale.
1: A že dokonce její současný kytarista hraje i s tebou v Limetalu.
2: Ježišmarja.
1: Skupina Living Free.
2: Living Free. Slyším to poprvé v životě, přiznám se. A kdo tam ještě hraje mimo?
1: Zpěv a klávesy Honza Hulaček.
2: Jo, tak to užím. Tak to čím, hrál tam svého času i Guma Kluhánek na basu.
1: Ano, přesně tak. Teď už tam není, ale byl tam, ano.
2: Tak byl jsem na nich jednou.
1: Teď tam hraje Vimpy, což je taky famózní baskytarista.
2: Jasně. Byl jsem na nich jednou, ale nepoznal jsem to. Samozřejmě, že tenkrát, když hráli, tak byli ovínění a opivnění. Tak jsem asi po třetí písnice odešel. A bylo to v Přerově, dokonce v nějakém klubu. Ale to jsem nepoznal. Jako. A tam, myslím, dechy neměli, člověče. Neuměli?
1: Nevím, teď je tam saxofonista, který...
2: Ale nebyl tam, že dříve?
1: Nebyl taky. Je tam až teď. A vlastně je to stejný saxofonista jako ve Flamengu teď, protože Honza je taky ve Flamengu.
2: Jasně,
1: takže ono
2: jasně,
1: se to prostě
2: jasně, jo. No, tak to, když to, tak máme tomu blízko, ale dobrý. Na Češky super.
1: No a když už jsem vlastně takhle nepřímo se dostal k Honzovi Rambouskovi,
2: no,
1: tak se dostaneme k Limetalu, to je ten proslulý oslý můstek.
2: No právě.
1: Takže jak to vypadá s vaším novým albem, protože ono už je to nějak před dokončením?
2: Tak, nové album, dneska jsem přijel od Lukáše Pavlíka, který dělá produkci, dneska jsme to domíchali a udělali. No a máme to vymyšlený tak, že vlastně, protože těch titulů ty do konce roku je spousta, no a jak jsem se tady s vaším šéfem domluvil, tak vlastně budete první, kterým to vyjde to v lednu, to jsem zapomněl říct asi 22. No a budu rád, když na rádiu být předvedeme celou tu desku, protože tam
1: bude
2: máme
1: nám radosti.
2: Taky hamondy. Máme tam toho Jirku Rambouska, který hraje dneska už v Evropě. A
1: Jirka Rambouska, já jsem
2: Jirka,
1: prostě udělal
2: Jirka,
1: Honzu,
2: no, a jsem strašně rád, musím představit i hle, je tam Matěj Mejer, to je od slavného bubeníka z Dimitru, vlastně bratr o 11 roku mladší, který vystudoval v Birminghamu bicí. No a tak jsme dali takovou sestavu, jako skvělých hráčů. Musím trénovat, protože už jsem, co si pamatuju, a to víš, ti mladí umí hrát i pospátku.
1: No, šlapou ti zle na paty.
2: No, ale jim zase radím s děvčatama, víš, takže ono se to vyrovnává. Vyrovnává, nemůžu všechno říkat, že, ale... že tady mám ochranku sebou. No a zpívá vlastně jediná ostravská posila, vlastně Stacy Rock. A myslím si, že ta deska je zajímavá i muzikantsky. Proč? Protože je to trošičku uhnuté z toho původního Limetalu, který byl taky vynikající. A myslím si, že i pro ty mladší fanoušky, protože máme 50+, že? A tak si myslím, že to bude prostě zajímavé. No.
1: My si jako návnadu z toho chystaného alba samozřejmě také něco pustíme na konci. Dokonce můžu rovnou avizovat, že ty návnady budou dvě. Ale teď si dáme něco jiného. Písničku poznáš okamžitě, ale nebude to originál.
2: Ano.
1: Bude to prostě předělávka jedné slavné věci a víc nebudu říkat.
2: Dobrá.

0: hosti Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou dneska Vašek Vlasák, tedy baskytarista Limetau, a já jsem velmi zvědav, co jsi říkal tomuhle, protože za mne, a já tě nechci ovlivňovat, to je velmi podařená cover verze. Co myslíš ty?
2: No, dá se říct, že to je i velká konkurence originálu, těch Black Sabbath a Ozzyho. I ten zpěv, i ta hudba, určitě to hrajou skvělí muzikanti.
1: Ano, to
2: a
1: teda.
2: A teď nevím, jestli jsou od Weizsäcker nebo něco takového, ale je to skvělé i zvukově, jako jo. I ten zpěv je takový podobný a jako musím sklonit, že je to výborně nahrané, jo, ale to určitě je o tom, že jsou to skvělí hráči. Lhal bych, kdybych řekl, kteří, jako jo, ale pač je to ale cover, někdy jsou covery, které jsou špatné, ale ten je velice dobrý, tady ten.
1: Ono, to je taková náhoda, že ty si vlastně jméno té kapely dneska už zmiňoval, že si ji kdysi viděl v Německu. To totiž byli Judas Priest.
2: Ale? No. Judas, jo.
1: Aha, z loňského roku.
2: Fakt, jo. Tak to, no, nejenom, že jsem viděl, dokonce jsme s nima hráli v Ostravě jako před kapela, což byla taky velká škola, protože jsme se tam podívali pravdě do očí, jak se všechno hraje, protože byla jiná doba, že? Takže to bylo, ale toto bylo velice zdařilo cover teda. Takže Judasy, ty bláho, tak to jsem si myslel, že to hraje někdo jiný, ale jako super.
1: Tak oni s Ozzym a se Sabbathama byli velcí přátelé, vlastně mám pocit, že jsou i ze stejného
2: Viděl
1: města.
2: Viděl jsem někde fotky nějaké, jo.
1: Ono je to logický. No.
2: Super, dobrý, no.
1: Tak
2: skvěle.
1: Teď si dáme úplnou novinku, která vyšla vlastně před pár týdny. A víc nebudu říkat,

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi Vašek Vlasák z Limetalu. Co ty na tohle?
2: Skvěle, je to můj velký kamarád. Je to vlastně legenda rock'n'rollu a Big Beatu. Petr Janda, musím říct, že vynikající nápad na text. Što s tou mě zabalí, všechno čes, jako výborný.
1: Musím autorem říct, Lukáš Pavlásek, a, pro
2: zajímavost. Jo. A chci říct jinou věc. Je to několik let zpátky, měl Olympic koncert u mě na nádvoří. A pro mě to je obrovská inspirace. Přijeli kluci všechno bezvadný, dali si panáka, pak Petr Janda vylezl na pódium a z Petra Jandy dříve narozeného se stal Petr Janda 20letý, který prostě na tom pódiu hrál, zpíval a prostě jsem se podíval pravdě do očí, protože bývalí kolegové z Limetonu říkali, že už se na to vysedlo, na to hraní. Potom jsme byli tady s Martinkou, jsme byli v Bratislavě na ACDC a když jsem viděl toho Janga, jak skáče, tak jsem řekl, taky to musím doklepat. A ten Petr měl takový skvělý koncert, bylo to plno, měl to obrovský úspěch a já si takových lidí vážím, protože napsal spoustu pecek, které jsme hráli u táboráku všichni. Vzpomínka plíživá, želva, všechno. No a dneska podívej se, hrajou kluci výborně, můj kolega Milan Broum a zdravím je tímto. Skvělá písnička.
1: Určitě.
2: Díky, že jsi to pustil. Jako.
1: Souhlasím, protože mě se to líbí taky. Tak se vydáme zase někam takzvaně za humna a teď to bude zase nějaká staroba.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Ve studiu se mnou nadále pozorně poslouchá Vašek Vasák, baskytarista skupiny Limetal, a já se opět ptám, zda zaujalo a případně čím.
2: Ano, skvěle. V mládí jsem to hrával se skupinou Torzo, kde byl zpěvák Mira Válek, kterého zdravím, je teď nemocný, tak ho zdravím, a samozřejmě jsou to Jetroutal.
1: Jasně.
2: A to byla moje skupina tenkrát, no ale pak jsem přeskočil na ty tvrdší kapely a bylo to skvělé, protože ten Mira skvěle hraje jak na foukačku, tak na tu flétnu. Mm. Takže to bylo krásné období s Torzem.
1: Tak teď dám něco, no časově to lze zařadit do roku 90, těsně po revoluci, ale víc nebudu říkat, možná budeš překvapen, možná i vy posluchači budete překvapeni tím, co teď zazní, ale prostě má to svůj důvod, nechte se překvapit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále jsme v uších, stále hostem vedle mne sedícím je Vašek Vlasák, tedy skupina Limetal. A já předpokládám, že asi si poznal zpěváka. No, povídej sám.
2: No, samozřejmě. Když se rozpadl potom Citron, léta už nepamatuju, jsem starý, tak jsem chvíli žil tady v Praze. Poflakoval jsem se tady večírky, prostě bary, bylo to prostě krásné období. No a přišel Michal Penk a říkal, dětku, pojď si zahrát se mnou s tou novou partou. A bavilo mě to, protože tam hrál na bici nějaký Pavel Pulkert a mimo jiné po ostravském kytaristovi toho Pavlovi tam hrál můj velký kamarád Mira Chyška z Jarvu a z toho. Tak jsme tam chvilku hráli, hráli jsme ty písničky a ty řeknu takovou věc na sebe. On zatočil desku ještě u Radima v Ostravě. Protože jsem tenkrát holdoval velice alkoholu a on chtěl, ať nahraju do písničky O bláznech basu. A já jsem se tak zlil, že jsem ležel na trávě před tím studiem a on říkal, ty rád, a říkám, tam basa nemusí být. Je to k smíchu dneska. A ta písnička je, a opravdu tam basa není, a já si myslím, že bych tomu moc nepomohl v tom stavu. A jako písnička je pecká, ale jak to bylo, no. No a pak mě vyhodil hned, no. Takže jako je, mám takový příběh, no, a myslím, že teď pokračuje dál. On, myslím, zpíval v Luci, když začínal.
1: Ano.
2: Michal, no.
1: Ano.
2: Jo, a byly jako to krásné časy alkoholového, po, jak se to říká, alkoholových, no, tak přesně.
1: Tak, teď si dáme poslední věc určenou k tomu, aby si nějak okomentoval. Tam taky si myslím, že asi nebudeš vědět, ale to vůbec nevadí. Výrazně přitvrdíme ještě, bude to samozřejmě něco modernějšího. Jdeme na to.

0: Duši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A také Vašek Vlasák má naposledy to, doufám, že příjemné právo posuzovat někoho jiného, tak jdi do toho.
2: Skvěle, nevím, která ta kapela, ta novodobá je, a ty šlapaky jsou tak rychle, že se mi z toho úplně zatočila hlava.
1: Buď rád, že ten, že ten člověk je takový, nepoužívá v Vimetalu, protože to byl Matěj Majer.
2: No.
1: A skupina Mean Messiah, tady je jeho jasně. Další působiště.
2: Vím, no. Super.
1: No a my jsme na konci a slíbili jsme, že si dáme něco z toho nechystaného alba Vimetalu a slíbili jsme dvě věci. Tak jestli dovolíš, vybral jsem je já a vybral jsem Dlouhej fám a Many za sny.
2: Ano.
1: Vybral jsem dobře?
2: Velice dobře. To jsou, jako teď vyšly vlastně singly i klipy jsou toho, a jestli ještě můžu něco říct, tak vlastně, jak už jsme předeslali, že bude ta deska, má to takovou specialitu, 26. prosince na Štěpána je v Ranicích na Moravě křest té desky a má to takovou věc, že kdo přijde na ten koncert, tak bonus bude ten, že tu desku, která vyjde až 22. ledna, kde bude mít premiéru na vašem rádiu, dostane do ruky.
1: Aha.
2: Takže taková je to,
1: to je
2: kulišácká věc. To víte, dneska spoustu titulů teď před Vánocem má, no a já si myslím, že v lednu, pokud se to bude líbit, a věřím tomu, že bude, že si snad někdo koupí taky. No a ještě předešlo to, že zhruba do měsíce vyjde další singl i s klipem, podle kterého je nazvaná celé CDčko a jmenuje se Sníh a krev. Takže CDčko naše se bude jmenovat Sníh a krev. V lednu budou samozřejmě i vinily. No a příští rok nás uvidí na X koncertech i velkých, i malých. A takže se těšíme.
1: Tak právě Vašek Vlasák, já děkuju za návštěvu.
2: Já taky moc děkuju za pozvání.
1: Pro dnešek se učí Petr Korál a teď už dvojitá porce skupiny Vimetalu.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak, lupeny vám tady nikdo kontrolovat nebude, což je samozřejmě výhoda. Vítám vás bez lupenů v kotli, já jsem Ota Semana, budu vás doprovázet až do půlnoci a budu plnit vaše hudební přání. Samozřejmě jeden živák za druhým. Takže pokud ta nahrávka, kterou budete chtít, živě nikdy nevyšla, tak vám ji prostě nemůžu zahrát. Takhle nějak to funguje. Nicméně většina z těch, který vy si přejete a budete přát, si myslím, že se tady v archivu najde. Takže se do toho můžeme vlastně dnes večer klidně hned pustit. Jenom připomínám, jakým způsobem, co se týče kontaktu, se doberete své muziky a úplně nejlepší a nejjistější varianta je, když namluvíte vzkaz na naší býťáckou apku. Stopáž je omezena půl minutou, ale do půl minuty si myslím, že se vejde ledacos, to znamená, můžete klidně do té půl minutky říct, co byste si přáli a pro koho by to bylo. Jo? Takže to je základ přes apku. Můžete přes apku posílat ta přání taky písemně a můžete využít i SMS bránu 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Mám tady první přání, které přišlo přes naší SMS bránu už během odpoledne. Zní následovně: zdravím rádio Beat a prosím o zahrátí živáku Krucipisk, Láska je kurva, a bylo by to pro dobrou náladu na studánku u Tygřice. Moc díky, Pepa Střebíče. Děkuji předem a přeji příjemný den. No teď už večer, Pepo, ale každopádně tuhle pecku si teď živě pouštíme. Láska je kurva, Krucipisk.
3: Láska je... Láska je! Láska je! Je obdivuhodný, že po 30 letech je to furt špatně. Láska je krásná věc!

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání.
1: Bez lupenu v kotli.
2: Víťáci, znovu vám připomínám, že nejideálnější způsob, jak se dobrat své muziky, je, když mi budete posílat vzkazy přes Víťáckou apku. Vy, co ji nemáte nainstalovanou, tak si ji koukejte nainstalovat, je to zadarmo a je to využitelný. Samozřejmě tam nahrávátko, přes který namluvíte, ale můžete pochopitelně i přes Víťáckou apku psát. Tak, jako to udělal Víťák Honza, nebo Jan, který píše: zdravím do živáku, rád bych Metalliku. Enter Sandman z toho alba S&M2. Takže to je ze San Francisca a my si ji právě teď dáme. Tady je Metallica.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu B.
1: Tak užíváme si to bez lupenů v kotli, dáváme si jeden živák za druhým, ten následující bude trošku specifický, napsal si o něj Tonda, píše: večer živáků, Tonda z Kladna by rád dnes slyšel nějaký živák od kytaristy Teda Nagenta. Pro tebe a pro všechny býťáky a pěkný večer všem přeje Tonda. To bychom si mohli dát třeba Just What the Doctor Ordered. Tohle je docela, myslím, pěkná živá věc. Tady je Ted Nagent.

0: bez lupenu v kotli.
1: No, takhle to vypadá, býťáci, když se použije býťácká apka. Využil ji býťák Michal a vůbec nevadí, že nedá úplně dohromady přesně tu správnou výslovnost, to já kolikrát taky ne. Hlavně, že se domluvíme a že víme, co máme pustit.
2: Ahoj, zdravím všechny býťáky. Můžeš zahrát od sama Jo Hagara a Van Halen Teres Only One Way to Rock.

Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.

0: Tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Zalovím v býťácký apce a jdeme na písemné dotazy nebo požadavky spíš. Ahoj rádio, prosím, zahraj mi a všem, kdož ještě jsou v kolbence, něco pěkně živého od Emerson, Lake and Palmer. Třeba tu pecku, kterou pro ně napsal náš druhý nejstarší beatový skladatel Leoš Janáček. Jmenuje se to Knife Edge. Díky a hezký večer. Lumor od kolečka autobusu. A ještě píše, mimochodem, víš, kdo je ten nejstarší? Úplně přes nevím teď, jo, ale když je někdo druhý nejstarší, tak si myslím, že je to tak úplně ideální a sedí to, protože to mi hodně připomíná Stopařova průvodce po galaxii. Tam to bylo vždycky všechno takhle odstupňovaný. Takže tady jsou Emerson, Lake and Palmer.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Bez lupenu v kotli teď uslyšíme Nazaret, protože zpráva od Milana zní následovně. Zdravím, moc prosím o živák od Nazaret. Díky, Milan z Terezína. Nespecifikoval skladbu, tak jsem vybral právě tuhle Hair of the Dog.

0: Legendární Juriáši se řítí na Prahu a Ostravu a nesou prapor Rádia Beat Live. Dva dny, dva koncerty. Dvě rozloučení s legendou a nespočet slavných melodií živě. Připravte se na ně, užijte si je, vyhrajte Lupen. To nejlepší od britské rockové legendy napěchované do dvou víkendových dní. Beat Live. Juraj a Hýb po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov,

0: ty slova jako čmeláčci.
1: Jako čmeláčci.
0: Huňatý a milý s kapkou medu.
1: S kapkou medu.
0: Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha.
1: Šeptám do ucha.
0: Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Dnešní večer živánku je v plném proudu, budeme pokračovat tentokrát s Faith No More. Napsal mi tady Tom z Jindřichova Hradce, ahoj, o to hezký večer. Rád bych dnes nějaké Faith No More, po případě Alice in Chains, díky moc. Mohl bych obojí, ale Faith No More jsou napsaný jako první, navíc velkými písmeny a tudíž dostávají přednost, tady je i pick.

0: zlupenu v kotli.
1: Tak co tu máme za další požadavky? Píše Býťák Ivan přes Býťánskou apku. Ahoj Otto, chtěli bychom prosím zahrát od Linkin Park Shadow of the Day, anebo Numb, anebo cokoliv od nich z Hybrid Theory. Zdravím Býťáky Ivan. Ivane, jenom živáky se hrajou, ale živák, o který jsi napsal, tedy Shadow of the Day, si právě teď můžeme pustit.
2: Check this out, can I please see everybody? Front to back, side to side, top to bottom, put your hands together for me.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: No, mrkneme se, co je tu za další vzkaz. Píše Beaťák Jirka a píše: ahoj, mohl by si zahnát Iron Maiden Killers pro všechny. Díky, Jirka. Ano, mohl. Killers, Iron Maiden živě. Teď ještě před 22. hodinou.
3: This is a song called Killers.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Máme středeční večer 14. října bez lupenu v kotli na Beatu. Vstupujeme do druhé poloviny. Tedy překročili jsme 22. hodinu a znamená to, že budeme pokračovat a až do půlnoci vám budu plnit vaše přání, hudební přání. Ovšem pozor, upozorňuji, že se to týká čistě živých vystoupení, tedy živáky jeden za druhým. Připomínám, že můžete využívat jednak SMS bránu 720 001 222, maily studio@radiobeat.cz a teď to je důležité, býťáckou apku. A já už jsem to tady minule říkal, protože víte, co je zajímavé. Vy se vždycky potom rozvoláte, nebo máte ten pocit, že můžete ty vzkazy posílat, naučíte se to až těsně před koncem. A to už potom se nedostane úplně na všechny. Takže pokud skutečně chcete, abych vám něco pustil, tak na tu býťáckou apku využijte to nahrávátko, namluvte to tam, řekněte to tak, jak to prostě cítíte, co byste chtěli slyšet, je to jednoduchý, odešlete a už se s tím tady poperu. Zároveň to můžete pochopitelně i na tu býťáckou apku napsat. Jak říkám, s telefonátama to není vždycky úplně jednoduchý, abyste se sem do studia proboxovali, takže přes tu apku je to úplně nejistější a nejschůdnější cesta. No a jdeme dál.

0: Tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: No vidíte, že to jde, když se chce a používá se beatňácká apka. Takhle namluvil vzkaz beatňák Láďa.
2: Ahoj, chtěl bych zahrát od Progresu Neznámý genius, nějaký živák, díky moc. Dělám plány výroby autobusů na rok 2028 a je to dobrá matematika. 5000 aut za 2 roky do plánu. Potřebuju podporu. Díky moc, ahoj.
3: Rovnice na řešil stroj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Bítu.
1: Píšeme Bíťačka Karolína ze Znojma. Sedíme tady s mým manželem Mirkem a už dlouho jsme neslyšeli Romeo and Juliet od Dire Straits. Myslíš, že bys nám to mohl pustit živě? Mohl bych vám to pustit živě a můžeme si to taky právě teď živě poslechnout. Romeo and Juliet, Dire Straits.

za being lonely. All I do is miss you.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj Jirka, mohl bych tě prosím poprosit do večeru z živáků o skladbu Baby Don't Go od Eurosmith. Děkuji.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Úplně klidně bych se nebál říct, že stálý pisatel do našich živáků je Býťák Roman z Českých Budějovic. Co si přeje dnes, to si vyslechněte. Ahoj o to, jestli můžeš. Zahraj prosím v živácích This Time Around od Deep Purple. Bylo by to pro všechny Býťáky, kterým se také líbí podobná muzika. Díky, Roman z Českých Budějovic. Romane, jdeme na to. Tady jsou Deep Purple.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Živáky na Beatu jeden za druhým. To jsou vždycky středeční večery. Nám už se vlastně chýlí ten dnešní večer, no ne úplně ke konci, ale vstupujeme do poslední hodiny. Ano, je to tak, máme před sebou poslední hodinku, do půlnoci tady s vámi budu a do půlnoci budu plnit vaše hudební přání. Týkající se samozřejmě živých vystoupení, protože bez lupenu v kotli, tak to je čistě jenom o živácích. 720 001 222 je SMS brána, kam můžete psát taky na maily studio@radiobeat.cz anebo využívejte beatáckou apku, kde je možno jednak psát, ale pak taky namlouvat vzkazy. Pokud beatáckou apku nemáte, tak si ji do svého mobilu nainstalujte. Je to zdarma. Tak se do toho puste a já se pustím do muziky. Tady jsou Simple Minds.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Musím říct, že teda dneska do té beatácké apky toho moc nenakecáte, ale o to víc píšete, takže v pohodě. Píšeme tady Michal z Kolína. Ahoj, o to bylo by možné dnes něco do živáků od Soundgarden. Nikde jsem nezaznamenal žádný živák. Dík, Michal. Michale, tak protože si dík napsal dvakrát, tak ti to splním. Tady jsou Soundgarden.

0: Thank you.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Tak co tu máme dalšího za přání? Honza píše, ahoj, dobrý večer všem fanouškům roku. Prosím vás o Gamma Ray pro všechny, kterým tahle kapela chybí. Bylo by to Heavy Metal Universe Live Barcelona. Samozřejmě nemůžu zapomenout na moji životní lásku Moniku a té tu píseň posílám nejvíce, píše Honza a děkuje za všechny. Honzo, takhle, Gamma Ray, Heavy Metal Universe mám, ale nemám z Barcelony, mám tady živák z Montrealu z roku 2006, tak snad to nebude zas takový faux pas, když si to pustíme tak, jak to zahráli v Montrealu.

Legendární Juriáši se řítí na Prahu a Ostravu a nesou prapor Rádia Beat Live. Dva koncerty. Dvě rozloučení s legendou a nespočet slavných melodií živě. Připravte se na ně. Užijte si je. Vyhrajte Lupen. To nejlepší od britské rockové legendy napěchované do dvou víkendových dní. Beat Live. Juraja Heep po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: Thank you.
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
2: Nenašel bys tam nějaký pořádně odvázaný a živý saxon? Píše mi tady býťák Saša z Pardubic a já si myslím, že pro něj by se ty saxon mohly celkem hodit a myslím, že udělají radost nejenom jemu. The Crusader, tady jsou saxon.

0: Lupenu v kotli.
1: Tak se nám Víťáci blíží tam půlnoc, já tady mám vlastně na závěr takový hodně, hodně specifický přání. Píše mi Víťák Ladislav přes apku a napsal: prosím o zahrání Vlasta Redl opět na výletě, Lucerna, host Michal Pavlíček. Díky všem, co mají rádi skvělou muziku, a zdraví Láďa z Přerova. No, jak říkám, je to specifický přání, nicméně pokusil jsem se tuhle záležitost vydolovat, vyhrabat, a tenhle ten záznam z Lucerny si tedy poslechneme na závěr dnešních živáků na Beatu. Tak se mějte, dobrou noc, a tady je Vlasta Redl společně samozřejmě s celou partou skvělých muzikantů, který kolem sebe má, a mimo jiné taky s Michalem Pavlíčkem. Ty kytary tam zvládají velmi, ale velmi pěkně. Tak si to poslechněte, je to vlastně 9 minutovka, pěkný kousek až do konce dnešních živáků. Dobrou noc.

0: hledáčku Jirky Rogla na Radio B.
1: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a jsem moc rád, že mé pozvání dnes přijala a už sedí přímo tady naproti mě u nás ve studiu Rádia Beat zpěvačka, také herečka Eva Saja Burešová. Dobrý den, ahoj Evo.
2: Ahoj, dobrý večer, dobrý den.
1: Já než nechám mluvit především vás, děknu s dovolením, kde se zrodil ten nápad pozvat si vás sem do hledáčku. Měl jsem doma puštěnej YouTube, hudební kanál, a zrovna jsem měl chuť na nějakou tu rockovou, metalovou muziku s ženami u mikrofonu a ono to potom, že jo, co si vyberete vy, nabízí to, co by se vám asi tak mohlo líbit, a tak jsem po Spirit Box, Poppy, Arch Enemy, Emily Armstrong, Infected Train, Within Temptation nebo Evanescence najednou slyšel, tam začalo hrát něco, jako co znělo hodně podobně, ale jejhle s českým textem, a ono vy, teda pod jménem Saja. Pochválila byste ten algoritmus, zařadil vás do dobré společnosti.
2: No je, my ne, to bych vůbec nečekala, že se tam někdy dostanu teda takhle, ale to je náhodou podsta, to je krásný, to se mi moc líbí.
1: No jo, teď byla řeč tedy vlastně o té pilotní písni, singlu i klipu Mlč, že jo, a ten si určitě taky pustíme. Ale právě před 4 dny, teď v pátek 9., dnes je 13., jste poslala do světa další píseň, 6 písmen se jmenuje.
2: Ano.
1: A zatímco můj nedávný host, kamarád Michal Skořepa, kterého jste znáte jako kolegu, že jo? Vydal album s názvem Kdo se bojí, musí do lesa. Vy jste k téhle písně napsala Do lesa se ve tmě nechodí, ani když vám tam holka pozve na rande. No a teď už to rozveďte vy.
2: To je skvělý, že to takhle říkáte, protože jak když psala nějaký to info ohledně téhle písničky, tak jsem tam chtěla zakomponovat právě tu větu od Michala, ale říkala jsem si, že mu to nebudu brát. Michal vlastně i natočil klip k tomu, k tomu singlu. My se známe spoustu let a myslím, že neexistuje člověk, který by mě znal asi víc než on. No ale je to tak, já mám velkou radost, že ta věc je venku, protože i když jsem teda měla trošku problém s tím, jak ji vlastně popsat, protože jak ji vlastně jako popsat, aniž by člověk nevypadal jako blázen, že jo? Prostě já jsem jako chtěla písničku o tom, jak ženská loví chlapy s baseballkou v lese. Přišlo mi to velmi jako super téma a čím jako drzejší slova, čím tvrdší slova použijeme, tak vlastně jsem byla já jako šťastnější. A líbí se mi i ten hudební kontrast v tom, že vlastně ta hudba pod tím opravdu jako hodně, hodně šlapé a my jsme to chtěli pěvecky co nejněžnější, aby se člověk vlastně jako vůbec pozastavil, jestli opravdu slyšel správně to, o čem to je. No, mám velkou radost z toho.
1: A tady se píše dokonce, že je to konkrétním seriálem.
2: Jo,
1: inspirovaný,
2: jo, jo.
1: Že?
2: Ano, protože to je skvělý seriál, velmi teda postavený na černým humoru. Kontroverzní hodně teda. Mám to strašně ráda, protože je tam velmi dobrý soundtrack. Je tam taková postava, Alastair se jmenuje, který je hodně oblíbený u fanoušků. A někdo, já si nemyslím, že to je úplně oficiální písnička k tomu seriálu, ale myslím si, že to spíš vzniklo nějaký fanouškovský prostě nadšení, z nějakého fanouškovského nadšení. Takže vlastně vznikla jako písnička, jako by to zpíval ten Alastair. A mně se tam hrozně líbilo to, že on si vlastně jako bral nějakýho muže do chaty k sobě a tak to vypadá, že to bude taková jako romantická písnička a nakonec vlastně zavřeli se dveře té chaty, problikl stín a on měl v ruce sekeru a začal vlastně se tam nahánět s ním po lese. Já jsem si říkala, že to je tak romantický, abych chtěla o tom zpívat taky. Akorát nebudu mít sekeru, budu mít baseballku, kterou jsem teda sama vyráběla doma v naší garáži a byly to velmi uklidňující chvíle.
1: Ty jsi ji měla na tom, na Instagramu, jo, jo. Umotaná osnatým drátem.
2: Ano, osnatým drátem. Věřila jsem tam Saja a bylo to skvělý. Bylo super i to, že se nikdo z mýho okolí neptal na to, proč to vlastně mám, proč to dělám, ale všichni už si tak nějak zvykli na to, že prostě nejsem normální, evidentně.
1: No tak v každém případě teď bude mít tahle písnička, myslím, že bychom s ní mohli začít vlastně u nás premiéru a musíme prozradit, že vy máte taky premiéru, jste na beatu ještě nebyla nikdy.
2: Nebyla, ale poslouchám vás, takže pro mě to je velká čest, že tady můžu být, moc děkuju za pozvání.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Eva Saja Burešová je dnes mým milým hostem na Beatu a zazněla tu její novotou ještě vonící skladba 6 písmen. A my se k téhle nové muzice ještě za chvíli určitě vrátíme, ale myslím, i když jste o tom už asi povídala mnohokrát, posluchače, býťáky a zvlášť, když jste tu poprvé, by určitě zajímalo, jak byla zažehnuta ta jiskra v tom prvopočátku. Vím, že oba rodiče jsou muzikanti, táta basketarista, sestra měla kapelu. Co se u vás doma poslouchalo, jak moc jste doma tou muzikou žili?
2: Velmi. My jsme poslouchali teda všechno možné. Rodiče nás spíš táhli k tomu soulu a funku a, a jazzu, ale ta tvrdší hudba přišla právě od té sestry, která měla tu kapelu a hrávali věci od Guano Apes a tak, takže já si myslím, že ty první jako vzpomínky na tu tvrdší hudbu byly právě, že skrz Evanescence, skrz Alice in Chains, Children of Bodom a tady tyhle ty jako kapely. A tam já si pamatuju přesně na ten moment, kdy jsem poprvé ucítila pocit, když jsem byla na jejím koncertě, já myslím, že mi bylo takých 7-8 let, a stála jsem v tom davu těch lidí a jak začaly řvát ty kytary a začaly vlastně hrát, tak mi začal vybruvat hrudník. Já myslím, že to každý posluchač jako vašeho rádia zná velmi dobře ten pocit, na kterém se velmi rychle člověk stane závislým. A tam jsem si v tu chvíli říkala, tohle je velmi příjemný a chci to zažívat častěji. A už v té době jsem měla myšlenky, že jednou budu mít kapelu a strašně moc jsem si přála mít nějakou rockovou kapelu, ale já jsem hlasově šla vždycky trošku někam jinam, už tím, že jsem studovala operu, tak nechtěla jsem teda mít jako projekt něco jako Nightwish, to mě moc jako nelákalo. Ale myslela jsem si, že prostě jako na to člověk musí mít ten hlas a že se jako musí s tím narodit. Netušila jsem, že se ty věci dají, ty techniky jako některý i naučit. Nebo se spíš jako přestat bát, zařvat. No takže vlastně teprve teď po těch několika letech si to plním, ale ta hudba tam, ta tvrdá byla vždycky. A doteď to tak vlastně mám, že když je mi smutno, nebo když potřebuju vypnout hlavu, potřebuju se uklidnit, tak si dávám věci z našeho nebo z mýho playlistu, kde to je z 90% tvrdší hudba.
1: Jste zmínila ty Nightwish, tam oni pak vlastně od té operní, od toho operního zpěvu ustoupili se změnama zpěvaček a pak tam byl kontrast toho mužského hlasu Marka Hietaly, že jo, nádherný. Takže,
2: to je pravda, ale vždycky, když jsem někomu řekla, nebo když jsem jej doptal, proč jsem nedělala tvrdší hudbu dřív a já jsem vlastně mluvila o té opeře, tak mi řekli, ale teď přece Nightwish, teď přece teda si říkala jako, jo, ale mě spíš možná takový ten, to nakopnutí k tomu, to začít dělat byla Evanescence a Sleep Token, který vlastně jako taky to nemají postavený.
1: Já jsem zrovna chtěl zmínit. To je dobrá kapela. Jinak Evanescence vydali teďka novou desku. A to je docela se jim to povedlo.
2: Jsem nadšená. Jsem teda jako četla různý kritiky na to, ale já jsem se vlastně vrátila zpátky do těch 13, 14. Pro mě se tam nic moc vlastně nezměnilo a naopak si myslím, že je fajn, že si vlastně drží pořád ten stejný zvuk, na který jsme všichni zvyklí. A viděla jsem i záznam, bohužel jsem na tom nebyla samozřejmě živě, ale viděla jsem záznam, když zpívali právě i z popy a se zpěvačkou se Spirit Box a bylo to jako skvělý prostě.
1: Tak oni jsou popy a s tou zpěvačkou ze Spirit Boxu mají jo, i společnou jednu písničku.
2: Právě,
1: a teď jeli turné, já jsem se i tak říkal do Berlína, že bych zajel by Evanescence, popy. A právě ta popy, že jo, pak i hostovala v tom bloku Evanescence.
2: No. Já jsem popy viděla naživo, to bylo fajn. Evanescence jsem neviděla bohužel naživo a Spirit Box teďka tady byly, ale já jsem ten večer hrála.
1: To bylo v Karlíně.
2: No, to mě mrzí hodně, protože jsem viděla ty záznamy z toho, ale já jsem prostě hrála taky, takže jsem nemohla tam být. No.
1: A to je zajímavý tenhle vlastně typ kapel, zrovna ten Spirit Box a to, že teď má takový jako, já nechci říct jako reunion, ale že teď je jich hodně a já si třeba myslím, ale možná je to jenom můj názor, že hodně tomu pomohlo to, že ty Linkin Park vzali tu Emily Armstrong a že tím vlastně se i k tomu mainstreamovému publiku víc dostal tenhle
2: to je styl, možný, já nevím, jsem hlavně za to ráda.
1: No jestli, no.
2: Protože jako se to dostává i k lidem, kteří třeba moc jako tvrdší hudbu neposlouchají, nebo neposlouchali, nebo měli prostě zažitý nějaký jako předsudky o tom, co je metal a není metal. A teď si myslím, že i tím, jak se to hodně kombinuje s tou elektronickou hudbou, nebo i s jinými žánry, že jo, já znám jednu kapelu, která má prostě country metal a je to prostě super. A myslím si, že to je hrozně jako fajn, že vlastně proč jako nedat tvrdý kytary do nějakého jiného žánru, že jo? Jako nejsem úplně ten zastánce, že by to tak nemělo být. Hmm. Takže vlastně fajn, že to ukazuje tu hudbu i lidem, kteří třeba by si to jako nepustili, nebo by se to báli pustit, protože prostě mají nějaké předsudky o tom žánru, že jo?
1: No v tomhle třeba je dobrá Lady Gaga, já jsem na ní byl v loni teda v Berlíně se podívat a ta, kromě toho, že to Mayhem, to je vlastně taneční album nebo tak, ale kromě toho, že ho zpívala jazz a swing, hrála s Metallicou, že jo, tím udělala pro metalovou muziku asi hodně a nosí tričko Iron Maiden, je faninka, že jo, a tím vlastně najednou ti její fanoušci se jim otevřela tahle muzika, já si tohle hrozně cením, no, že když někdo takhle multižánrový.
2: Já si myslím, že to je fajn a třeba já to ani tak nedokážu mít, nebo nedokážu si představit, že bych třeba celý život měla dělat jenom jednu věc nebo jenom jeden žánr a přirovnala bych to asi jako k vaření, že když je někdo jako šéf kuchař, tak taky to není tak, že vaří celý měsíc jenom svíčkovou, že jo, ale zkouší prostě různý chutě dohromady a většinou to udělá jako skvělou parádu. Já si myslím, že to je fajn se posouvat, zkoušet jiné žánry, objevovat prostě, co mu zrovna v tu chvíli jako sedne. A myslím si, že takové to propojení různých jako zpěváků z jiného žánru, z nějakou kapelu z jiného žánru, tady bylo vždycky a je to vlastně jako velmi příjemné to vidět. Já jsem třeba viděla teďka, když byl zpěvák z kapely Korn, tak vlastně měl koncert nádherný s Filharmonií a to bylo vlastně nádherný, protože ty jeho písničky najednou zazněly úplně jinak, což samozřejmě není žádná novinka, jo, že se jako tvrdší zpěváci propojují s Filharmonií, je to nádherný, abych se tak jednou moc přála. A vlastně tu písničku pak uslyšíte úplně jako v jiný emoci a je to vlastně moc hezký. Já mám z tohohle radost.
1: A taky se pozná, jak je napsaná ta písnička, že?
2: Přesně, to jsme se právě přesně o tom bavili i ve studiu, že dobrá metalová písnička se prostě pozná tak, že se dá zahrát i krásně u táboráku s kytarou, jako. To je prostě super.
1: Tak zrovna třeba ty, jste zmínil ty grungeové kapely a přece jak byly ty Unplugged koncerty, tak jak Alice in Chains, přesně, tak Nirvana, přesně, všechno to přesně. Najednou znělo normálně dobře.
2: A když půjdeme k nám do Čech, tak si můžeme říct Imodium, když byli ve Spirále, no, jasně, že jo, tak to bylo prostě taky nádherný, no.
1: To se máme krásný oslí můstky ze Spirály, pak se můžeme dostat k Ježíšovi, ale to je...
2: Jo, proč ne? Přesně tak.
1: Tak třeba za chvíli, teď bych dal nějakou muziku a teď je teda otázka, co dáme, že protože u mě vždycky host vybírá, jste tu muziku vybírá host, to jste vy. Tak co to bude? Buď to něco vašeho, nebo něco, co máte ráda, mě to celkem jedno.
2: Tak jsme se bavili o těch Sleep Token, tak nepustíme si je.
1: No, tak jo, tak je tam dáme. Tak a nějakou konkrétní písničku?
2: Já mám ráda Rain od nich, tak můžeme si pustit Rain.
1: Dobře.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat.
1: Eva Saja Burešová vybrala tuhle krásnou muziku a je mým hostem na rádiu Beat. A já se musím přiznat, že kromě toho, že mi přišlo fajn představit tu posluchačům vaší novou muziku, nové, ne snad úplně alter ego, ale zkrátka tu novou tvář Saju, zaujaly mě ty postřehy nebo to, jak glosujete, komentujete různý životní situace na sociálních sítích a kromě těch třeba vtipných, výstižných, jste tam měla taky moc hezké a dojemné vyznání muzikantovi, který nás bohužel nedávno opustil. Glenn Hansard, to je to jméno. On pro vás asi hodně znamenal, že jo?
2: No, znamenal. A my jsme se o tom nedávno bavili s mým kolegou Honzou Broškem, protože on mi zase říkal, že neexistuje den, kdyby si ho nepustil. A já ho mám jako spojený s různými fázemi mého života, toho Glena. A samozřejmě nebudu lhát, já jsem se s ním seznámila až po filmu Once vlastně, no. Tam jsem se vlastně jako dostala k té jeho hudbě. A já mám prostě ráda, když někdo tu hudbu tolik neřeší a zpívá opravdu jako čistě ze srdce a já si myslím, že kdokoliv do jeho hudbu slyší, tak prostě slyší ty čisté emoce a v tu chvíli je právě úplně jedno, jestli tomu textu rozumí nebo ne, ale všichni si prostě vybavíme nějakou věc ze svého života nebo nějaký moment ve svém životě a ta hudba jeho to prostě nějak jako nějak to jako rezonuje prostě s náma, když to jako slyším. Já jsem nikdy v životě ho nepotkala osobně, abychom se mohli pobavit. A to jsou potom takový ty momenty, které nás jako mrzí. Ne, že by to nešlo, ale já jsem se prostě styděla za ním jít. Potkala jsem ho jednou, pamatuju si, že jsem říkala, že to je něco v tom smyslu, že kdo žije v Praze, tak musí jako aspoň jednou za život potkat Glena, protože prostě ta možnost tady jako byla. On velmi rád samozřejmě chodil za tou hudbou, velmi rád podporoval muzikanty, tak mi trošku mrzí, že jsem to neudělala. Ale ten den, když jsem se to dozvěděla, tak jako všichni ostatní jsem prostě si do uší dala jeho věci a poslouchala jsem to. Mi totiž vždycky připomínal mýho tátu. Já nevím proč, jestli tím, jak jako vypadal, tak můj táta vypadal podobně, když byl mladý, i tak se jako tvářil, když zpíval, tak jsem si na něj nějak jako udělala trošičku větší prostě, nebo ten vztah jsem prostě měla k němu jako hlubší, nejen v té hudbě. Takových momentů je prostě, je to škoda, když se tohle stane, no.
1: Já jsem si právě vzpomněl, říkali Indiáni, že člověk žije tak dlouho, dokud někdo vypráví jeho příběh a tak jsem chtěl takhle vzpomenout, protože já jsem ho měl taky moc rád. Občas ho tady i pouštíme.
2: To je dobře, moc dobře.
1: Mě vždycky jinak, když tady mám hosty, což jsou většinou jsou to přátelé z hudební branže, ale nemusí být jenom z hudební, tak mě zajímá, z jakých kořenů vždycky pak ta osobnost, nejen mých hostů, ale vůbec právě těch muzikantů, umělců, osobností vyvěrá. U vás je to třeba ten jazz a blues v dětství, pak jste chtěla studovat operu, jde vám muzikálový zpívání, v talentu jste vystihla Beyoncé, že jo? A i když teď tíhnete právě k té tvrdší metalový nebo metalcoreový dokonce muzice, tak já myslím, že i tam se to všechno zúročí, nemyslíte?
2: No stoprocentně, protože odspívat třeba jako koncert hodinovej a to chce, jako v tomhle tom žánru si myslím, že to chce mít opravdu jako ten hlas silný a umět ho používat. Samozřejmě na začátku asi člověk může být pankáč a prostě ten hlas používat, takže prostě řve a ty emoce jsou silnější než ta technika, ale když se třeba podíváme na zpěváka z Metallica, který vlastně sám, já nevím, to byl takový dokument, když já jsem se to koukala, už si upřímně nespomenu, jak se ten dokument jmenoval, ale on tam právě taky začal pak chodit na hodiny zpěvu, že jo, a v tom dokumentu o tom mluvil, protože prostě ten hlas odcházel věkem a je fajn prostě vědět, jak ten hlas funguje. Protože ty koncerty jsou náročné, Vašek Noid Bárta vlastně taky přestal jako, jsme se o tom bavili několikrát, když přestal s alkoholem a s kouřením a takhle, tak vlastně sám říkal, že ty hlasivky jsou prostě silnější a že to vydrží víc. Takže myslím si, že naopak člověk se o ten hlas tak trošku musí starat víc, aby to jako zvládl. Já ještě vlastně nemůžu mluvit, nemám takovouhle zkušenost, protože byť samozřejmě ty naše koncerty nejsou žádná čistá popina, měli jsme to spíš takový poprokový, tak a taky samozřejmě jsou to těžké písničky vysoko a tak, ale vlastně jsem ještě jako nemohla zažít to, až bude Saja před lidma stát a zpívat tyhle ty věci. A tím, že se vlastně jako sama teďka učím ty extrémnější vokální techniky a ráda bych je časem používala, tak si myslím, že to určitě bude náročnější. Než tady jako zpívat. Já nevím, já samozřejmě zpívám od středy do neděle v divadle a máme koncerty a tak, ale pořád to není ta technika, kterou bych tam ráda jako zapojila časem, že jo. Náročný to bude určitě.
1: No ale ten základ máte dobrý. No tam třeba je, že u Arch Enemy, nedávno u nich odešla, že jo, Alisa Whiteglass a ta teď zpívá čistě a taky jako krásně vidět, že má ten základ a má na čem stavit. Takže já si třeba nemyslím, že je nutný tím growlingem zpívat nebo tak, ale na druhou stranu,
2: nutný to není. Vám to půjde, a jsem velmi ráda, že to říkáte, protože když vlastně vyšlo Mlč, tak samozřejmě několik lidí psalo takový ty reakce, nebo měli takový ty reakce, jakože když metal, tak by se mělo řvát. A já si to upřímně nemyslím, protože každý člověk, který poslouchá metal, tak ví, že není potřeba vždycky jenom řvát. A když se podíváme na nějakého zakladatele heavy metalu, třeba Ozzyho, který taky nepoužíval tyhle ty techniky a vlastně ta síla tam byla i tajemnost v některých věcech, tak já si myslím, že to není potřeba. Ale já bych si to jednou moc přála. A protože mně se to líbí, já to sama poslouchám, když poslouchám některé kapely, a tak se mně líbí, když zařvou, když použijou nějaký fry scream nebo ten growl, tak mně se to prostě strašně líbí a ráda bych se tam jednou dostala. Ale je pravda, že to člověk opravdu musí nacvičit, že to není jenom o tom, že se rozhodne to dělat, ale ten sval na to připravit, protože já jsem tu techniku nějak jako pochopila, protože se to učím už nějakou dobu, ale to tělo si na to ještě nezvyklo, takže já když jako řvu na těch hodinách, tak pak odcházím a vím, že jako odcházím ze studia nebo z té hodiny a vím, že prostě jako teď bych třeba jako nemohla jít zpívat na jeviště, prostě, že jako ještě ty hlasivky na to nejsou připravený. A zase na druhou stranu, nechci dělat takový to, že ve studiu teďka budu řvát a nahraju písničku, aby lidi věděli, že to teda jako hrozně umím v uvozovkách, abych pak vyšla na pódium na festiáku a neuměla to. To by bylo prostě blbý. Já nechci dávat lidem něco, co neumím ještě, ale zároveň samozřejmě připravuju na to, hele, jednou bych to chtěla dělat, teď to ale ještě dělat neumím a nebudu si hrát na něco, co ještě jako nejsem. Takže dejte mi čas, já ale budu vydávat, protože vydávat chci. Takže zatím prostě dostanete tady styl Evanescence a jednou třeba budu znít jako Ginger, to nikdy nevím.
1: Máme dvě písničky z toho a bude to teda celý album teďka.
2: Ano.
1: Jsem to. A budete to jako postupně po jedný, anebo třeba dvě a pak celý, nebo jak to, jak
2: já
1: to bude?
2: Já si myslím, že do konce roku by mohly vyjít ještě dvě a než vyjde album, tak si myslím, že takový jako venku budou třeba pět věcí by mohly být venku.
1: Jo, Peter Gabriel to poslední dělal vždycky při úplnku, pustil jednu písničku a na konci jako celou desku. A byl tu teď před váma z českého srdce Michal Schembauer. A říkal, my jsme Kelti, jak bychom mohli jednou vždycky na slunovrat, jednou za půl roku.
2: To je super.
1: Aby se z toho dožil. Taky.
2: No, víte co, já mám spíš jako takovou radost z toho, že to prostě, já bych možná půjdu, nebo ráda bych šla stylem Beatles, takže častěji budu ty věci dávat ven. A hlavně já jako mám ještě tolik věcí, tolik témat, o kterých chci psát, že i to, že jsme si řekli, že na desce bude, já nevím, třeba nějakých 12-13 věcí, tak já mám jako mnohem víc v hlavě, co bych chtěla jako vydávat, takže si ani nemyslím, že by to bylo tak, že třeba vydám album a za 2 roky další, že bych chtěla vydávat jako častěji.
1: Tak Beatles, nebo vůbec v těch 70. třeba byly některý alba Led Zeppelin 2 v jednom roce, nebo Uriah Heep, že oni byly kratší o trošku, ale nicméně to ještě tolik nebylo vymyšlenýho, to se vymýšlelo. pak teda oni k tomu ještě měli nějaký ty pomocný prostředky, tak to už...
2: Jako myslíte ty nelegální pomocný prostředky? Ale,
1: no, nějaký asi, jo.
2: Jo, tak tohle nevím o mě teda, ale já mám knihu od McCartneyho, kde jsou ty jeho texty všechny. A je pravda, že on teda psal úplně jako o všem. A taky to všechno potom jako vydával, ale teď jsem se koukala na dokument o něm, Man on the Run se to jmenuje, krásný dokument. A já si tak trošičku troufnu v něčem říct, že psát anglicky je jednodušší pro mě, alespoň je to prostě jednodušší. Je to zpěvnější a člověk opravdu i velmi jako větu, která by zněla jako patos, prostě může jako napsat a zní to vlastně krásně v té češtině. se to samozřejmě taky dá jako vydat, jo,
1: ale slovenština je lepší než čeština, na to si myslím.
2: Jo, jo, tak já bych mohla zkusit něco napsat ve slovenštině. Ale spíš si říkám, že třeba jako mám spoustu takových těch šuplíkovek v angličtině a když chci pak napsat o tom stejném tématu v té češtině, tak už to je takový jako patos, který prostě by zněl dobře možná před 20 lety, anebo by to prostě bylo jako žánrově pro kapely, které jsou třeba generačně trošku jinde než jsem já. Já se snažím prostě to jako nějak pořád najít ten jazyk jako uprostřed. No není to jednoduchý, ale je to zábavný a mě to těší.
1: Jo, tak jasně. Tak dáme zase nějakou muziku, ať nám to odsejpá.
2: Co kdybychom dali toho Glena teda?
1: Dáme Glena a nějakou jeho přímo, nebo Swans dáme?
2: Já bych dala asi Star. Star, tak tohle je krásná věc.
1: No tak jo.
2: Tak jo.

0: Rádiu Beat.
1: Eva Saja Burešová je mým hostem na Beatu. Teď jsme vzpomněli na skvělého Glena Hansarda, který bohužel velice předčasně odešel. No a my navážeme na tu vaší muziku, i když myslím, že asi nikdo, pokud nejde teda přímo o revival, nechce znít přesně jako někdo konkrétní, aby se říkalo, to jsou čeští Iron Maiden, to je česká popy. Každý chce být alespoň do jisté míry originální, ale přece jenom, co je v téhle nový tvorbě vaší největší inspirací, napadly mě a jste to potvrdila, ty Sleep Token a možná ještě někdo?
2: Ne. Je to, podle mě, nebo takhle, ty Sleep Token pro mě byly spíš takový nakopávači v tom, že jsem si řekla, že fakt jako to chci dělat, protože ten Vessel nemá klasický prostě vyřvaný jako hlas, nebo nepoužívá prostě nějaký tvrdší techniky, hodně má soulové zpěvy, má hodně harmonických jako, nebo spíš má jako hodně vokálů, což jsou velmi jako harmonický, že taky to úplně jako nevidím u každé metalové kapely. Takže jsem si, a taky to je žánrově takový, jo, že mají některé věci, prostě dělají covery a pak mají jako to hodně tvrdou věc. Takže spíš to bylo pro mě takový, jo, tohle chci dělat, protože vlastně proč bych jako nemohla on to dělat taky. A co se týče inspirace jako v té hudbě, já nemyslím si, že bychom kdokoliv, jako, ať už jako Filip Vlček, který je producent, nebo s textařími, že bychom jako něco, chtěli bychom znít jako to a to. Já si spíš myslím, že to je o tom, že my si prostě řekneme, sedíme se ve studiu, řekneme si, hele, chceme mít prostě, aby to mělo takovou a takovou náladu. A já mám třeba hodně ráda, když jsou tam hodně divný zvuky, ruchy, nemám moc ráda pozitivní akordy, takže vždycky, když mi tam kluci nějakou naději akordovou dají, tak já to okamžitě smetu ze stolu, že tady žádná naděje nebude. Mám jako ráda spíš, když jsou ty věci hodně jako depresivní a melancholický. A spíš je to o tom, že když Filip něco vytvoří a natočí, tak já mu třeba jenom řeknu, hele, pojďme to ještě víc s pominutím zprasit prostě. A jako lidi si podle mě spíš rádi tady tyhle ty škatulky dělají. Já vím, já jsem četla něco, že česká popy, ale podle mě to je jako nesmysl. Jediný, co máme společného, je to, že jsme obě holky, protože popy má za mě v těch jemných jako částech mnohem jemnější hlas než já a zase používá tu nějakou to screamo, který já zase nepoužívám, takže možná máme společné ještě to, že jsme třeba přešli žánrově, že ona taky dělala hodně jako, ona dělala teda velmi jako čistý pop, ale vlastně přešla do toho metalu, takže to může mít společné, ale já jsem třeba spíš, když jsem poslouchala Amiru Elfeky, doufám, že to vyslovuju správně, to je taky zpěvačka, která má třeba úžasný feat z Architects, s kapelou, tak to by mě třeba bavilo to přirovnání víc, co se týče těch ženských, protože ona

0: Jo. No to nevím, to nevím, musím se podívat.
1: Vtipnák je hodně potetovaná, má dredy.
0: To se mi líbí, no.
1: A někdy na zelenou. A,
0: to je skvělý.
1: A tak, líbí, no. Mimochodem, když jsem zmínil ty Iron Maiden, tak vy jste konkrétně Bruce Dickens naspíval v tom Tvoje tvář má známý hlas, že?
0: Jo, to bylo.
1: A to bylo dobrý, ne?
0: Já si myslím, že vlastně jo, dokonce mi někdo, nevím, kdo to byl, psal. V té době já jsem totiž měla koncert ten večer, takže já jsem to neviděla. A pak mi jenom chodilo strašně moc zpráv a jakože nějaký reakce na to. A někdo mi psal, že jeho táta je obrovský fanoušek Iron Maiden. A že když se dozvěděl, že bude Burešová tady jako dělat prostě Dickinsona, tak odešel z místnosti, aby se hned vrátil, jakože to vlastně vůbec není špatný. Takže já jsem za to byla ráda. U nás je to takový jako rodinný for, který už jako traduje velmi často, že maminka dělala prostě Iron Maiden. Ale je pravda, že se za to jako nestydím. Že co se týče třeba té masky, tak jakože dobře víme, že tam mohly být nějaký jako asi trošku jiný jako věci, ale když si to poslechne člověk jenom jako audio, tak si myslím, že to vlastně jako tak špatný není. Ale pamatuju si na ty nervy teda, který jsem měla, protože já jsem věděla, že určitě nějakou rockovou kapelu mít budu, protože ty žánry se tam samozřejmě střídaly a trošku jsem se modlila, abych měla Guano Apes. Ale pak, když jsem teda dostala ty Iron Maiden a ještě tuhle tu věc, tak jsem si říkala, pro boha, jak to můžu zvládnout, protože on tam vlastně jenom řve od začátku do konce, používá prostě chraplák a že to ani nebylo melodický, krom refrénu, že jo, tam prostě.
1: Tam recituje u těch
0: indiánech. Přesně.
1: A tam to zase ten refrén, to mi říkal, to tehdy, když to vydali, tak kamarád říkal, že to, jak, že kdyby to zpíval Karel Gott, tak by to mohl být Karel.
0: No,
1: ale
0: to vlastně velmi, velmi kantilénovský. Ale já jsem to poprvé, já jsem se tak strašlivě styděla sama před sebou vůbec to jako zkusit, protože do té doby jsem ten chraplák v životě nepoužívala, že jo. Že jsem to vlastně jako natvrdo dala až těsně před generálkou na záchodě. Jsem se zavřela, říkala jsem si, a teď už budeš muset, protože za chvilku jdeš na tu stage. Tam bude čekat režisér a všichni, jak to jako teda zazní. A buď se stane to, že ty se budeš tak strašně stydět, že se ztrapní, že bude to prostě fakt blbý, anebo to prostě zkus, jestli zařveš aspoň nějak. Takže poprvé jsem zařvala na tom záchodě, říkala jsem si, jo, tak možná to dám. A byla jsem na sebe hrozně pyšná, ale pamatuju si, že potom mě bylo strašlivý vedro, byla jsem z toho úplně vlastně hotová, jak to bylo jako diskomfortní pro mě, protože úplně něco jiného, že jo, tam když jsem zpívala nějaký jako Jennifer Hudson a takhle, tak to byly věci, které už mám v šuplíku, že jo, ale to bylo fakt něco úplně jiného. Takže jsem byla z toho úplně, úplně hotová. A vím, že dokonce to po mně chtěli, já jsem měla koncert minulý rok na Slovensku a zrovna byli Iron Maiden u nás. Yeah. Takže to tam po mně někdo chtěl, ať to jako zkusím, ať dám nějaký Iron Maiden, tak jsem tam kousiček dala. Ale jako myslím si, že se za tohle nemusím stydět.
1: Jo, já myslím, že dobrý. Tak a já zase na chvíli lehce změním téma, už jsme to nakousli. Moji přátelé i posluchači o mě vědí, že jsem, neřekl bych snad odborník, ale v každém případě velký fanda rockové opery Jesus Christ Superstar. Slyšel jsem ji a viděl mnoha a mnoha nastudováních, naposledy teď před pár týdny na londýnském West Endu. No a tak musím využít toho, že vás tu mám. Jaké to je být, pokud se nemýlím 16 let s jeho součástí, navíc ve vysněné roli mnoha zpěvaček Máří Magdaleny.
0: No je to krásné, já to mám spojené samozřejmě s více věcma, protože Jesus Christ Superstar byl první muzikál, se kterým jsem začínala, nebo ve kterém jsem začínala v Hudebním divadle Karlín. Bylo mi tam 16 a oslavila jsem na jevišti i 17. narozeniny. Tam jsem teda začínala jako taneční kampany a teď po těch letech už hraju Máří Magdalenu. A je to krásný, myslím si, že v něčem je to taková role, která je vděčná, protože vlastně člověk zná ty písně, že jo, a tak nějak jako sympatizuje s tou postavou, protože prožívá ten příběh s tím Ježíšem. Ale možná se může i zdát, že to je jako jednoduchá role, která prostě má jednu písničku na konci a potom na konci druhou. Ale emočně je to třeba pro mě jedno z nejtěžších představení, protože je to i tím, že jsem věřící samozřejmě, tak je to pro mě jako náročný tam to prožívat, ten příběh pořád dokola. Vašek Noit, který hraje vlastně teďka už Ježíše, to hraje velmi, velmi hezky. Takže člověk se velmi rychle dostane do toho příběhu a zapomene, že je jenom herec, ale vlastně prožívá to znovu. Je to velmi emotivní. A jsou tam momenty v druhé půlce, když už ta Máří vlastně jenom křičí a pláče a mám vždycky po tom představení ještě nějakou dobu jako temno v hlavě, protože ne, že bych měla temné myšlenky, ale spíš jsem jako pod takovou divnou mlhou, protože je to prostě krásný příběh a ta hudba je nádherná, nádherná. Miluju tu

0: originální verzi. Moje maminka má dokonce i tu desku originální v té době, když to vyšlo. Ano, ano. Mimochodem, viděla jsem záznam, když to zpívali, kolik mu bylo, 70, 80, prostě, když to zpíval ještě na nějakém představení a to bylo jako neskutečný prostě.
1: Ale to byl záznam. Spíš Ted Neely, co zpíval tedy, film.
0: Jo, já jsem měla v hlavě film a vy jste myslel ten originální původní audio záznam.
2: No, originální deska je s Ellen Gillenem z Deep Purple.
0: Jo, to jo, to jo, to jo,
2: že
0: to
2: on
0: je
2: měl
0: pravda.
2: Turné z Deep Purple, tak nemohl.
0: Ano, ano, to je pravda. Já jsem v hlavě měla ten muzikál.
2: Ne,
0: Ted Neely, toho jsem myslela, ten, co spí, tak tomu bylo asi 80, když měli tu divadelní verzi a to bylo neskutečný, tam stáli prostě lidi, kteří měli, já nevím, 18, 19 zákulisí, že jo, a plakali. Jo, tak v roli toho Ježíše se vystřídalo spoustu úžasných rockových zpěváků, že jo, to je jako... No, nádherná a píseň Getsemani, to je jako nádherná věc, tam se hodně ukáže ten zpěvák.
1: Zkouška,
0: no. No to jo teda, ale já si myslím, že ten příběh je tam vlastně napsaný moc hezky a můj syn ho viděl poprvé minulý rok a vlastně díky tomu jako představení chtěl vědět o tom příběhu víc, o tom celkově vlastně o Bibli, takže já
1: to
0: si myslím, že to je jako...
1: krásný příběh, že jo, tam je jako spousta těch vztahových věcí a tam je to, jsem se říkal, jeden z nejkrásnějších. Příběhů lidstva. A když jste se tu roli učila, inspirovala jste se některou právě s tou zahraniční představitelkou, ať tou původní Yvonne Elliman, nebo Bárou Bazikovou, nebo to zpíváte prostě po svém nějak?
0: Po svým asi, no. Já si myslím, že člověk, když přijde do divadla, tak by měl od každé alternace dostat něco nového. Takže se snažím tam jako dávat od sebe něco, ale je pravda, že já jsem na této písničce pracovala už v prváku na konzervatoři s mojí profesorkou tehdejší Janou Slavatovou. A tam jsme ji rozebírali, jako kde přidat na intenzitě a kdy nakonec, kdy ubírat. A je pravda, že já tam v hlavě asi tak jako... silně už zakořeněný nějak, že vlastně pořád používám ten stejný rozbor, který jsme rozebírali mi před těmi několika lety. Takže asi není tam žádná inspirace od nikoho jiného.
1: Schválně, nakolik Ježíšu už jste plýtvala mastní vonou, jak zpívá Jidáš?
0: Já myslím, že jenom na dvou teda. Já jsem hrála s Kamilem, hrála jsem s Vaškem a když hrál Michal z Kořepa Ježíše, tak já jsem v té době dělala ještě kampeny. A teďka, když občas zaskočí, tak si myslím, že jsem nehrála s ním ani jednou, že jsme se bohužel
1: nepotkali.
0: To jsem
1: tam teď byl, jak byly Velikonoce, tak jsem byl tady v rádiu do dvou a on to najednou měl na Facebooku nebo na Instagramu, že dneska zaskakuju za Noida, je nemocnej. Tak jsem si koupil lístek a šel jsem se od těch tří na něj podívat.
0: To myslím hrála Dašenka.
1: A to byla Daša, no.
0: To není
1: ale byl dobrý, no. Jako. A on je mu hlavně fyzicky podobný, že
0: jo? Jo, já si pamatuju, když jsme vlastně před tím 16 lety, nebo jak to bylo, když vlastně vyšlo obsazení, tak Michal hrál Ježíše a Jidáše hrál Viktor Dyk. A na těch fotkách to bylo vlastně jako neskutečný, protože oni dva vedle sebe, no to úplně člověk si říkal, ano, takhle to prostě správně, jako takhle to přesně vypadá. Ne asi úplně biblicky, ale podle takových těch, jakože modrý oči, světlý vlasy, to vypadalo vlastně jako skvěle. A já už jsem vlastně dlouho toho Míšu neslyšela, ale koho jsem slyšela zpívat, to byl Dan Barta naposledy, ale to byl Heavens on Their Mind.
1: No, on v té spirále spíval většinou Jidáše, ale občas i Ježíše. Já jsem pořád to chtěl vědět, aby zpíval i toho Ježíše, tak a teď nám to vždycky nechtěli říct, u té pokladny to nesmějí říkat, tak jsme to nějak přes ty kluky, co zpívali v kampeny, tak jsem to zjistil.
0: No my jsme hodně jezdívali s Danem koncerty s Otou Balážem, že jo? A vlastně občas ještě jako pořád jezdíme a tam Dan občas právě zpívá Getsemani a je to... prostě dneska, ale tak jako takhle. Já myslím, že každá možnost slyšet Dana a Bartu zpívat naživo je prostě fantastická, že jo. Já mám takovou radost, že žiju ve světě, kde se mnou žije Dan Barta a můžu ho občas slyšet naživo.
1: A když jste zmínila Balá, že jste zpívala na těch jeho šedesátinách, myslím, skoček, ne?
0: Nebo Memory, já jsem byla těhotná už týden podle mě před prasknutím a bylo to teda hodně náročné to ustát a udejchat. Ale máme s Otou taky velkou dlouhou minulost, protože on vlastně mával, že jo, toho prvního Ježíše v Karlíně ještě, tak tam jsme se potkali a potom mi vlastně umožnil několikrát vystupovat s orchestrem nebo s jeho kapelou a doteďka občas jako s ním hostuju někde a je to vždycky jako moc fajn. I v tom, že vlastně můžu díky němu se seznámit s lidma, jako je Michal Pavlíček, nebo teďka ta Tereska Barešová, která s ním vlastně jako vystupuje, která je naprosto jako fenomenální. Já prostě miluju ten její ječák, ona je fakt jako skvělá. Je to vlastně moc jako moc pěkný a s Barčou Basíkovou samozřejmě taky, že jo. Vždycky Dan, většinou je tam Dan Barta, Barča Basíková, Michal Pavlíček, já a Tereska.
1: A Tereza Barešová teď zrovna to bylo ve středu hrála a s tím s Jirkou Rambouskem, s kytaristou hráli na ježáku jen tak jako, fakt. Že no venku.
0: Ale ona je fakt skvělá, a Jirka samozřejmě taky.
1: No, no tak tady je úplně, to je ten zázrak, nebo tak něco, ne? A on ještě takový jako milej hrozně. To, on tady už u mě byl dvakrát, jsme se domluvali po třetí, že když přijde, že by zahrál. No, on občas tady někdo hraje na život třeba, když...
0: To je super.
1: Teď zrovna tu měl ten Michal Šembover Buzuky. Jako vem kytaru, on přijde z Buzuky. A hrál tady Zeppeliny a to dobrý. Vrátím, když se ještě vrátím teda do toho Karlína, tam, když vlastně to je taky trošku metalový, protože tam hrajete Beetlejuice a to je v takový ten Bartnovská taková ta, že jo, ta estetika.
0: Jo, Beetlejuice je úlet a já si to hrozně užívám, protože já tam hraju Barbaru Maitlandovou. Vlastně to, ta paní, co zemře hned na začátku a pak je mrtvá celý představení. A my jsme tam propašovali pár jako tvrdších právě tady těch jako momentů té Barbary, protože ona jinak je to taková ta jako... typická taková ta jako americká manželka, prostě jo, všechno jako připravený, ale vlastně nic moc jako, žádný riziko, nic riskantního nedělá, prostě ona si dělá ty keramický nějaký džbány a do rizika nejde a vlastně ta smrtí tak trošku jako v uvozovkách naučí žít. Ale propašovali jsme tam některé jako momenty, kdy jí jako přepne a použije tam nějaký chraplák nebo i ten nějaký graul a je to vlastně super vtipný a přijde mi to hrozně jako mile. Teď jak vlastně po té saje ty lidi tady ty momenty vnímají trošku jinak, takže už předtím vlastně jsem tam nějak zagraulovala nebo jsem tam zařvala v pohodě reakce a teďka už jenom po té větě se lidi rozleskají a chodí mi i reakce, jakože paní Burešová, ten Beetlejuice, to bylo skvělý a je tak pěkné, jak jste tam propašovala ty svoje metalové techniky. Jo, ok, to už dělám tam 3 roky, ale ok, jsem taky ráda. Beetlejuice je skvělej a hlavně ta hudba je tam jako skvělá a i ten humor je teda velmi zahranou a to mě vlastně strašně moc těší.
1: Tak Evo, teď stihneme ještě jednu písničku, nějakou, co vyberete a nakonec bychom dali tu to mlč, nebo obráceně dáme mlč a pak něco.
0: Já bych dala mlč teď, protože pak se může stát, že to někdo už vypne a nebude to, neuslyší to.
1: Já myslím, že ne. Tak dáme mlč a můžete to klidně představit, o co teda jde.
0: Mlč je věc, která nám vyšla jako první z nové připravené desky a je to vlastně o, jmenovalo se první frustrace a šlo vlastně o nějakou frustraci z tohohle světa, ve kterém teďka žijem, z toho, jak nám za každým rohem pořád někdo říká, co máme dělat, jaký máme být, co máme poslouchat, koho máme volit, takže to byla spíš takový vzkaz všem lidem, kteří pořád někomu říkají, co mají dělat. Mlč.
1: Dobře, jdeme na ní.
3: Někdo si v noci pouští šum, já si pouští.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byla písnička Mlč, nového, řekněme, projektu, nebo alter ega, nebo zkrátka Evy Saj Burešové, která je dnes mým moc milým hostem na Rádiu Beat. A teď ještě máme povinnost přímo, nebo misi, pozvat Beaťáky na první koncert, kde už to bude jako Saja teda, ne jako Eva Burešová, tak nám řekněte, kde to bude a kdy.
2: Budeme mít první koncert 31.3. v Roxy a tam se vlastně odpálí ten Saja projekt. Já se na to strašně moc těším. Budeme tam mít i některé hosty, které budeme postupně odkrývat a samozřejmě všechny zvu. Mám z toho velkou radost. Od dnešního dne se dají koupit vstupenky, takže doufám, že se tam s některými posluchači vašeho rádia uvidíme, že se to bude líbit, že se budeme potkávat třeba častěji.
1: Tak já myslím, že jsme toho jako probrali docela dost, důležitý věci jen tak pro radost jsme si popovídali. Moc vám děkuju, že jste si na nás udělal na tu hoďku čas.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Za mě to bylo hrozně fajn povídání, proložený fajn muzikou. Myslím, že by to mohlo bavit i Beaťáky, jen se chci zeptat, až třeba bude něco novýho, další muzika, jestli přijdete znovu.
2: Velmi ráda, děkuju.
1: No a teď ještě mám tady vždycky takovou, dávám svým hostům možnost, třeba pokud byste chtěla něco sdělit posluchačům, vzkázat nebo světu, nebo něco, na co jsem se nezeptal, na co nepřišla řeč, tak teď je možnost.
2: Já myslím, že jste se zeptal na moc hezké otázky, já si toho strašně moc vážím. Jsem ráda, že jsme si mohli popovídat opravdu hlavně o hudbě a já bych spíš asi poprosila posluchače, abyste nám dali možnost a si prostě pro vás jako zahrát a tvořit, abyste si nás poslechli a třeba dali i nějakou zpětnou vazbu někdy na koncertech. Budu moc ráda, když vaši posluchači budou chodit na naše koncerty. To by bylo moc fajn.
1: Tak a teď ještě vyberte nějakou muziku na závěr, jak se říká, do titulků.
2: Tak já si vyberu Marilyn od Arakainu.
1: Eva Saja Burešová byla dnes na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.
2: Mějte se, naschled.

0: Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.
0: Na Rádiu Beat.

Větrník. Větrník. Na Rádiu B. Kde se asi rodí tak pozitivní a pozbudivá hudba? V Sydney, a není divu. Poznal jsem ho jako nádherně situovanou metropoli, kde žije spousta Čechů, kteří zde mají dokonce sokolovnu. Australská alternativní skupina DMAs, přirovnávaná k anglickým formacím Oasis a Stone Roses, vydala 21. srpna 5. album bez názvu a nahrávkou Hurricane zahájila 1116. větrník na rádiu Beat, který stejně jako všechny předchozí připravil a uvádí Jaromír Tůma. Na něho, jakož i veškerou techniku, dohlíží Michal Kohoutek. Společně přepínáme na rovněž alternativní anebo independentní rock skupiny Afghan Whigs amerického Cincinnati, která ve stejném datu vypustila 10. album Self Control s naší ukázkou Jungle Room.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu Beat.
1: Zpěvákovi Timu Montánovi vložili první do rukou kytaru v 6 letech a protože karavan, ve kterém vyrůstal, neměl přípojku, učil se hrát při svíčkách. Změna adresy z rodné Montány do Nashvillu ho zblížila s jižanským rokem, který měl na paměti i při natáčení 7. alba Entire State of Tim Montana. To vyšlo 31. července a nabídne track zvaný Roar.

0: spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Po šesté na albu, ale poprvé v dresu ambiciozní italské gramofirmy Frontiers Music. Před 24 lety v Turku založená skupina Odland vstoupila 28. srpna svou novinkou do další fáze své kariéry a rozšiřuje naše povědomí o finském progressive metalu nahrávkou Jury Luminate.

0: Větr na Radio Beat.
1: Na stuttgartského basáka, zpěváka a producenta vystupujícího pod uměleckým jménem Matt Zinner sedí úsloví čím starší, tím lepší. Přitom název jeho 22. 31. července vypuštěného alba Boom Bang Goodbye zní, jako by si z nás dělal srandu, nebo se loučil. Nedá mi to, abych do nové kolekce znovu nesáhl. Tentokrát je po snímku Road to Remember.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Elton John je uvádí jako své oblíbence a Barack Obama je za dob svého prezidentování zařadil na svůj playlist. Řeč je o skupině Low Cut Kony, která ve skutečnosti žádným ansámblem není, protože měla vždycky jediného stálého člena, svého zakladatele Adama Weinera z Filadelfie. A ten si na nahrávky i na turné vybíral hráče, jak mu to zrovna vyhovovalo. 3. července vydal 8. album Living in the USA a z něho vybírám Get Down.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Větrník se roztáčí do druhé půle, kterou oddělují dvě pravidelné rubriky, taneční ploužák a nadběrná kláda. Dnes bude tato část spojena s premiérami interpretů, kteří si v našem pořadu dosud nevrzli. Že si rocková hudba libuje v záhadách a tajemnech, to potvrzují už samotné názvy kapel, které jsme tady měli. Mr. Right, Mystery, Mystic Prophecy, Mystic. Dneska se k ním připojí londýnská formace Mystery Chats, která 21. srpna vydala 7. album A Hole to See the Sky Through Eye. A já vybírám titulní melodii.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Čas pro dnešní chládu si vyhradil Barnes Hartney, 35-letý anglický zpěvák, který se zapojil do projektu Send It Hard to All My Dearies. Jedná se o album s datem vydání 14. srpna, kde pečlivě zvolení interpreti skládají hold slavnému kolegovi Billymu Corganovi a přebírají písně, které složil pro svou chicagskou skupinu Smashing Pumpkins. Cartney se rozhodl pro skladbu 1979, jejíž originál odezněl na třetím albu Smashing Pumpkins a v anketě fanoušků Billyho Corgana se prosadila jako jeho druhá nejzdařilejší kompozice.

0: větry.
1: Na Rádio Beat.
2: Po druhé se vracím ke skupině angloamerického složení s ikonickým názvem Iconic, která 31. července vydala album s římskou dvojkou v titulku. Znovu si teda vyjmenujme, že se v ní opozici hlavní osobnosti přetahují kytaristé Joel Extra a Michael Sweet, první známý z Whitesnake, druhý ze Striperu. Zpěvák Nathan James byl 12krát ve větrníku s kapelou Inglorious. Basák Marco Mendoza působil mimo jiné Thin Lizzy. A Tony Eldridge bubnoval s Ozzym Osbournem. V této konstelaci odpálí opus Heart of Stone.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Sestavení supergroup Iconic, to je jeden ze špílců, jimiž se baví a hlavně živí italská gramofirma Frontiers Music. Svoje třicátiny si připomenula a oslavila 21. srpna vydáním alba Over the Edge, nově zremixovaného Aldem Lonobilem. Původně šlo o solovku z roku 2004 Mickeyho Thomase, zpěváka skupiny Starship, na které se sešly zámořské hudební veličiny formátu Neila Shona, Steva Lukatera a Richieho Kocena. Pustíme si Surrender.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Stockholmská skupina Grand by klidně mohla hrát někde k poslechu v Grand Hotelu. Má totiž obsazení piano, které se přihlásí v závěru skladby Begin a s ním pianistka Maya Toret. Díky jí se kapela s pětiletou historií liší, jinak jsme zase ve starých dobrých osmdesátkách. A to i na třetím albu Guilty Pleasure z 21. srpna.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Kde ten kytarista Francesco Matei přičihl progresiv metalu na Sanremském festivalu, tu asi nebylo. Ovšem, že ne. Stačila 4 léta praxe ve Finsku. Po návratu v roce 2014 založil v Římě kapelu Noveria. Já si ho ale povšiml až u 5. alba Becoming After, které se rovněž vtěsnalo do edičního termínu 21. srpna. Nahrávkou The Only Way se s vámi loučí Jaromír Tůma a buďte si jisti, že za týden Větrník opět posviští.